lesu můžu jít.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, víte, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, než to myslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky.

0: dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
1: Pochoutkový rok.
0: Jdeme dělat recept, budeme dělat zahoracký závitek, děláme ho z Krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
2: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
0: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
3: To jsou tak 3-4 lžíce.
0: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
2: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
0: Uděláme vždycky základ, tak.
2: Na jakou barvu čekáme?
0: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
2: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená máme Krkovici, nakrájíme na plátky?
0: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
0: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
2: Samozřejmě pepř. Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
0: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
2: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
0: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí.
0: To je
2: zelí. Bereš další cibuli?
0: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
2: Ta bude takhle čerstvá.
0: Ano. To se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne. Tak. To mám nad čerstvou.
2: Z jarní cibulky?
0: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
2: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
0: Stačí slunečnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
2: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
0: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
2: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
0: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
2: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
0: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
2: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
2: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
2: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. Jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít.
2: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
2: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
2: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar.

0: trošku i vody tam dám, hezky zalejeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, taková, aby to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
0: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
2: Pomalit.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
0: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
0: Na tom není složitýho.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď podruhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže, za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě i kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
1: A proč se to může tak říká?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková atypická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová, takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamaráda, oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježišmane, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky býčí koule a my jsme si říkali, tak to dá uděláme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takové jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuji stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivují, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hlejte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků.

0: je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jít na Blata, jít do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blackého, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj v té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanilo, lezilo se do těch rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanu, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že doudlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněn a vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straněny? Co je krásné na Doudlebech a na Straněnech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no, když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou ladění nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nimi hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne? To je...
0: Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straněny. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holešovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holešovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to solíčky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana křídlovkáře, mistra křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Mašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují, kdo dělá ty aranže, jak se scházíte, protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakují v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jako cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu koučky prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. To je něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti, že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zámky a hrady v Ústeckém kraji za první prázdninový měsíc navštívilo více lidí než loni. Radnice v Roudnici nad Labem rozšíří tamní hřbitov. Hygienici na letních táborech v Libereckém kraji zjistili první nedostatek. Dnes čekáme polojasno až oblačno s teplotou do 30 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Státní hrady a zámky v Ústeckém kraji navštívilo v první polovině prázdnin 36 tisíc lidí. To je téměř o 4 tisíce víc než loni. Podle mluvčí Národního památkového ústavu Aleny Michálkové přilákali nejvíce návštěvníků zámek Ploskovice a hrad Házenburg. Na každý z nich přišlo přes 6 tisíc výletníků. Největší meziroční nárůst zaznamenal zámek Libochovice. Jeho návštěvnost vzrostla z loňských 2 tisíc na letošní téměř 4 tisíce. Hřbitovu v Roudnici nad Labem dochází kapacita pro urnové hroby. Radnice proto schválila její navýšení o další pohřební místa. Nově na hřbitově vzniknou kolumbární věže, ve kterých bude dalších 400 míst. Samotné rozšiřování hřbitova je rozdělené do několika etap, přibližuje nezávislý radní Vlastimil Čtverák.
2: V rámci projektové dokumentace, kterou na to máme, tak se jedná o velký urnový nebo kolumbární háj, ale budeme teď realizovat první etapu, kde vznikne něco kolem 75 okének.
0: Hotovo by mělo být během letošního září. První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu prázdnin hygienici zkontrolovali 50 táborů. Nahlášených jich mají téměř 200, doplňuje mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
3: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
0: Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé. Víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TAS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil.
1: Sport.
0: Po dvou kolech šance ligy mají fotbalisté Teplic 6 bodů. Na výhru nad Bohemians totiž navázali vítězstvím 1-0 v Liberci.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasno až oblačno a ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 30 stupňů, na severovýchodě kraje na 23 až 26 stupňů Celsia a v platnosti je také výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 39. kilometru u Brozan nad Ohří očekávejte omezení. Ve směru na Ústí stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno. Ty ranní cesty do práce bývají plné zajímavých setkání a většinou to nejsou setkání s lidmi. Dneska to ale nebylo o srnkách, které běžně potkávám. Dneska jsem už u brány ze zahrady musela dát přednost našemu Alfredovi. To je ježek, který u nás zimuje v Břečťanové stěně a na jaře si chodí pro sílu k misce kočičí granulí. Ráno se toulal u brány. No a pak u mlýna v Byňově mi před auto skočilo kotě. Vypadalo jako mladší sourozenec kocourka, který si nás leto v zimě adoptoval. Přežili jsme oba. Tak to byla má ranní blízká setkání a vám přeju, ať jsou ta vaše stejně milá.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Rakousko-Uhersko, která stále používá korunu. No a proč se tahle informace hodí právě teď? Protože o chvíli, kdy koruna vstoupila do života Rakouska-Uherska, bude v dnešním kalendáři mluvit Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně pětka. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Češi, ještě baní náskok.
4: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
3: Češi jsou bronzoví! Olympijská medaile pro české kordisty.
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
8: Tepit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Taky vás překvapilo, jak se včera pozdě odpoledne a večera razantně ochladilo. I díky tomu za sebou máme poměrně příjemnou noc a ranní teploty, které se vůbec nepohybují tak vysoko, jak jsme byli v posledních dnech zvyklí. Aktuálně tedy 19 minut po páté byste na teploměru mohli mít něco mezi 11 až 14 stupni nad nulou. Ale oteplovat se bude, a to takže pořádně. Podle meteorologů totiž očekáváme polojasno až skoro jasno, jen ojediněle více oblačnosti. Ojedinělé přeháníky nelze vyloučit, ale jsou spíš nepravděpodobné. Nejvyšší denní teploty díky množství slunečních paprsků vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje na 23 až 26, na horách se rtuť zastaví u 22.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová v Dobrém ránu na severu. Brněnští vědci se znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplným zatměním slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční korony. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptylené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSIVUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné, ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Naděja Urbánková a Karel Černoch a jejich nápoj mládí 2,5 minuty před 17:30. Myslím, že takhle po ránu potřebujete spíš něco, co se podobá života budiči, než nápoj mládí. Stačí se probudit na to, jak vypadáme, jak cítíme, začneme myslet až za chvíli. No a za chvíli se také dozvíme, kterým lékům neprospívají ty velké teploty, na které dávat extra pozor, prozradí Petra Firstová ve zprávách.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj má různé programy a pobídky pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví. Například nabízí medikům až 500 000 stipendium. Podmínkou je závazek pracovat po studiu 50 měsíců ve zdravotnickém zařízení kdekoliv v kraji. Most na krajské silnici v Zákupech na Českolipsku bude od zítřka průjezdný. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Návštěvníky zámku v Roudnici nad Labem letos až do konce srpna čekají speciální prohlídky. Průvodci si pro zájemce připravili zážitkový okruh, během kterého lidé uvidí nejen historický hrad a vinice, ale i zámecké sklepy, kde v dřevěných sudech zraje víno z Podřipska. Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé také čípky nebo masti. Fotbalisté Ústí nad Labem vyhráli i druhý zápas nového ročníku Šance národní ligy. Tentokrát v Kroměříži 2-0 a posunuli se do čela druholigové tabulky. Očekáváme polojasno až skoro jasno, jen ojediněle více oblačnosti. Mohou se také objevit přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 39. kilometru u Brozan nad Ohří očekávejte ve směru na Ústí zdržení. Stojí tam totiž porouchané auto, projíždí se s opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: O krásných snech, jestli nás v 5 hodin a 39 minut slyšíte, tak už jsou vaše dnešní sny s největší pravděpodobností minulostí. Pokud se vám zdálo něco pěkného, tak na té pěkné pocitové vlně ještě setrvejte a poslechněte si s námi dnešní babské rady. Týkat se budou něčeho, co dokáže většině lidí navodit taky velmi příjemné pocity. A to je chroupání chipsů. Že se tahle dobrota dá připravit nejen z brambor, vysvětlí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelli, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sírových chipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kulečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte chipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Je 6:45 a my se půjdeme podívat na to, jaký den je před námi. Podle meteorologů bude polojasný až oblačný a většinou teplý. Očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu, jen ojediněle může být té oblačnosti víc. No a nejvyšší odpolední teploty se vrátí zase na úroveň, na kterou jsme byli v posledních dnech zvyklí, 27 až 30 stupňů Celsia na severovýchodě kraje do 26 a na horách do 22 stupňů Celsia. Podle meteorologů taky nelze vyloučit ojedinělé přehánky, ale příliš pravděpodobné nejsou. Takže dneska klidně bez deštníku, za to s krémem na opalování.
0: Český rozhlas Sever.

0: Eva Farná, 10 minut před 6 ve vysílání Českého rozhlasu Sever. V našem vysílání vám pravidelně vyprávíme příběhy měst a obcí a spoustu z nich už vlastně vyprávět nemůžeme. Tedy lépe řečeno, ty obce už nikde nenajdete, protože spousta z nich ustoupila těžbě uhlí. Kousek od takového osudu byly i Chabařovice. Nakonec se těžba zastavila kousek od nich a oni dnes mohou těžit z toho, že z bývalého lomu je jezero.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Chabařovice na Ústecku leží kousek od místa, kde se v roce 1426 odehrála slavná husitská bitva na Běhání. V 11. století byly Chabařovice osadou na srbské obchodní stezce do Saska. V roce 1520 se už o nich mluvilo jako o městečku správy vaření piva a výroby sladu. Od září roku 1609 přešlo vlastnictví Chabařovic pod Chlumec. V 18. století se město potkalo se svým osudem. V roce 1774 byla v okolí Chabařovic objevena naleziště hnědého uhlí. Po příchodu nového majitele chlumeckého panství v roce 1830 se naplno rozjela těžba. Po únoru 1948 byl centrem těžby velkolom Chabařovice. V průběhu let se lom rozšiřoval a v jednu dobu to už vypadalo, že celé Chabařovice ustoupí těžbě stejně jako Hrbovice, Viklice, Otovice nebo Zalužany. Ve druhé polovině 80. let začalo docházet k demolicím. V roce 1987 padl k zemi také evangelický kostel, který stával na Husově náměstí. Události v listopadu 1989 znamenaly pro město doslova záchranu života a budoucnosti. Byl to začátek konce těžby uhlí u Chabařovic. Zatopením velkolomu Chabařovice po ukončení těžby v roce 1997 vzniklo jezero Milada, které je dnes oblíbeným rekreačním místem Ústečanů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Lounech dokončili výstavbu polopodzemních kontejnerů v Platanové ulici. Kontroly hygieniků na festivalu Benátská v Liberci odhalily prohřešky u 4 stánkařů. Teplice ve fotbalové lize vyhrály v Liberci 1-0. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Lounská radnice dokončila v Platanové ulici 12. stanoviště polopodzemních kontejnerů. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu do nich lidé mohou třídit papír, plasty, sklo a kovy. Další podobná místa jsou například v ulicích Rakovnická, Školní, Husova a Tomanova nebo na sídlišti pod kasárnami. Celkem 33 stánků s občerstvením zkontrolovali hygienici na hudebním festivalu Benátská v Liberci. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám v zázemí pro personál, špatné teplotě hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.
4: Většina provozovatelů mají již mnohaleté zkušenosti a jsou si plně vědomi své zodpovědnosti. Samozřejmě na takovém festivalu je velké množství návštěvníků, které zvyšuje náročnost toho provozu.
3: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele Finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá je chránit před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení také zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se. Sport. Tepličtí fotbalisté ve druhém kole šance ligy zvítězili 1-0 v Liberci. Trefil se Lukáš Mareček. Domácí už v první půli přišli o vyloučené Vasila Kušeje a Petra Hodouše. Teplický trenér Zdenko Frtěla chválil výkon domácího celku, který dohrával ve dvojnásobném oslabení.
5: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas sledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty 3 body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojovány.
2: Počasí.
3: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, jen ojediněle více oblačnosti. Mohou se také objevit přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia a v platnosti je výstraha před rizikem požárů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Litvínově je uzavřena ulice Kloučkám. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Už jste byli v kině na některém z posledních světových trháků, třeba na Spidermanovi. Na v pořadí čtvrté pavoučí vystoupení britského herce Toma Hollanda vás budeme zvát našem dnešním ranním vysílání. S Martinem Písaříkem si řekneme, jak dlouho lze vydržet bez jídla. No a náš prázdný žaludek potěší alespoň sladké mámení v písni Heleny Vondráčkové. Tak dobré a snadné hladové ráno s námi.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever. V našem ranním vysílání nás teď čeká rubrika nazvaná Co v učebnicích nebylo. Možná taky máte pocit, že učebnice byly sice plné faktů, ale faktů ne zrovna zábavných. No a taková ta suchopárná data v paměti uvíznout ne a ne. Zatímco kuriozity a podivnosti ty si člověk pamatuje celý život, byť třeba nejsou tak důležité. Třeba jak dlouho lze přežít bez jídla. Tipněte si a Martin Písařík vám řekne, jak to je.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 16 minut, slunko vyšlo už o 17:30, takže už je na obloze celkem vysoko, i když pořád prostě vychází. Nicméně chci říct, že dneska si ho užijeme mnohem víc než včera. Čeká nás totiž polojasný až skoro jasný den a jenom přechodně se někde té oblačnosti objeví více. No a tomu, že bude hodně sluníčka, odpovídají i předpovídaná odpolední maxima. 26 až 29 stupňů Celsia. Ano, dneska zase bude letní horko. Na severovýchodě do 6 na horách do 22 stupňů Celsia a když se podíváte na teploměr teď, tak na něm pravděpodobně najdete teploty někde v rozmezí 12 až 13 stupňů Celsia. Ráno je tedy zatím chladné, ale bude vedro.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti

0: Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tomáš Linka v Dobrém ránu na Severu, 22 minut po šesté a my teď společně vyrazíme do kina. Spidermana znají čtenáři superhrdinských komiksů už přes 60 let a filmoví diváci mohou k oblíbenému superhrdinovi přiřadit hned několik tváří. Ve snímku s podtitulem Z brusu nový den stvární hlavní postavu už po čtvrté britský herec Tom Holland. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spidermana pro společnost Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny, ale ve své době si museli tvůrci poměrně netradiční postavu před vydavatelem obhájit.
2: Měl jsem vymyšleného hrdinu, jeho schopnosti a jméno. A pak jsem si řekl, že mu jen tak z legrace dám osobní problémy. A že to bude teenager, protože žádní takovýhle mladí hrdinové tehdy nebyli. Nadšeně jsem běžel za editorem a on mi řekl, že je to nejhorší nápad, který kdy slyšel.
1: Popisoval začátky Spidermana Stan Lee v roce 2017 v projevu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci, Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bezdomova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
3: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem.
1: Komiksová série je známá i díky pozoruhodným záporným postavám, mezi které patří Green Goblin, Doktor Octopus nebo Venom, stejně jako pro romantické známosti protagonisty, především Mary Jane a Gwen Stacy. Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy, oceňovaných za scénář i působivé audiovizuální provedení. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

byl v dobrém ráno na severu za malou chvíli Buggles a jejich Video Kill the Radio Star, no a potom Petra Firstová a další zprávy Českého rozhlasu Sever. A v nich tentokrát třeba informace o tom, do čeho se promění kovošrot z těžebních strojů z dolu Bílina. Zajímavá informace, počkejte si na ní.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Výtvarníci z Brna vyrobí pro Ústecký kraj sochu mamuta. Použijí na to kovošrot z rypadel a dalších těžebních strojů z dolu Bílina na Teplicku. Podle důlního vedoucího přípravy Ivana Bílého odjela dvě nákladní vozidla naložená zhruba 10 tunami starého železa z areálu dolů v polovině prázdnin. V amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v příštím týdnu začíná cyklus přednášek s názvem Piknik Nobel. Informovala o tom mluvčí univerzity Jana Kasaničová. Série pravidelných přednášek letos návštěvníkům představí například historii Nobelových cen. Slavnostní mší svatou Wolfganga Amadea Mozarta dnes pokračují pasecké hudební slavnosti v Pasekách nad Jizerou na Semilsku. Vystoupení začne v 15 hodin v tamním kostele svatého Václava. Památník v Letech u Písku dnes připomene oběti romského holokaustu. Muzeum romské kultury tam od 16 hodin pořádá pietní program a archeologickou přednášku o historii bývalého koncentračního tábora. Fotbalisté Liberce ve druhém kole šance ligy doma podlehli Teplicím 0-1. Slovan už v prvním poločase přišel o vyloučené Vasila Kušeje a Petra Hodouše. Očekáváme polojasno až skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Platí také výstraha před požáry.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litvínově počítejte s omezením v ulici SK Neumana. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: hledal Eldorádo 40 minut po 6. hodině raní. Vy teď s Českým rozhlasem Sever nebudete hledat bajné Eldorádo, ale údajně jeden z nejtajemnějších hradů v celé České republice. Najdete ho na severu Čech, protože za nejtajemnější hrad bývá považován Bezděz. Jedná se o nejlépe dochovaný hrad Přemysla Otakara II. A víc nám o této impozantní zřícenině teď prozradí Renáta Filipy.
1: Bezděz je totiž opředem mnoha tajemstvími. Například se říká to, že na hradě se tak zalíbilo čertům, že tam po mnoho let prováděli svoje reje. Na hradě se jednodobo vyskytoval kouzelný trpasličí pohár a dokonce tam niši ukryli i poklad. Legenda o pokladu se dokonce stala inspirací pro Bedřicha Smetanu. Podle ní totiž zkomponoval operu Tajemství. Pro mnohé umělce se Bezděz stal nevyčerpatelnou studnicí inspirace. A mezi ně patří například jeden z našich nejslavnějších básníků Karel Hynek Mácha. Právě proto patří Bezděz k nejzajímavějším a nejtajemnějším hradům v Česku. Historikové dopátrali, že za vybudováním hradu stojí český král Přemysl Otakar II. Výstavba proběhla s obrovskou precizností v letech 1265 až 1278. Hrad ve stylu rané gotiky se jako jeden z mála dochoval v původní čisté podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo. Ani nebyl zbořen jako jiné slavné hrady u nás. I když je Bezděz považován za zříceninu, řadí se mezi nejvýznamnější památky Česka.
0: Pokud se na Bezděz vydáte, počítejte s tím, že stojí na opravdu vysokém kopci, takže za výšlap na Bezděz si můžete připsat body nejen do kolonky kulturního a historického vzdělávání, ale taky do kolonky pohyb.

0: počasí.
1: Je 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever a v něm pravidelně účinkují i ústečtí meteorologové, kteří vědí úplně nejvíc o tom, jaké počasí nás čeká. Aktuálně je venku poměrně příjemné, chladné letní ráno, ale během dne nás spíš než chladné čeká letní počasí. Jestli to tak je, to nám teď potvrdí nebo vyvrátí meteorolog Pavel Juza. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak bude dneska?
2: Tak teď ráno máme většinou polojasno a teplota většinou je v rozmezí 12 až 16 stupňů, na horách kolem 10 až 12 stupňů a přes den to vypadá, že bude většinou polojasno až skoro jasno, jenom přechodně by té oblačnosti mohlo být trochu více a maximální teploty by měly dosáhnout letních hodnot 26 až 29 stupňů na severovýchodě kraje, to znamená hlavně ve Šluknovském výběžku by mělo být o něco chladněji 23 až 26 stupňů a na horách něco kolem 20.
1: Znamená to, že po té včerejší, jak to říct, epizodě, kdy na večer k nám vtrhl poněkud chladnější vzduch, se nám vrátilo léto?
2: Jo, vypadá to, že se vrátí dneska zatím ještě léto a v dalších dnech možná zase i tropy.
1: Dobrá, tak se nebudeme strašit a užijeme si to léto, než zas přijdou vedra, která se nedají nazvat jinak než úmorná. Díky za informace a hezký den.
2: Nashledanou.
1: Tohle byl Pavel Juza z Ústeckého hydrometeorologického ústavu a teď už zase dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Dan Bárta zaspíval v Dobrém ránu na severu píseň Hraboše. Máme za 7:10 a já marně přemýšlím, jestli v tuhle denní hodinu mívám důvod ke smíchu. I když vlastně asi ano, já jsem nastavením velký optimista a dokážu se radovat z každé pitominy. Že smích a radost zároveň prospívá našemu zdraví, to je dobrá zpráva pro všechny, kteří to mají stejně. A tu dobrou zprávu teď přináší Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Když se budete smát, podpoříte svoji duševní pohodu. Smích totiž stimuluje produkci hormonů, které odbourávají stres. Je to epinefrin a adrenalin. Srdečným smíchem taky dobře okysličíte svoje tělo a poskytnete si fyzické i emocionální uvolnění. Jako usměvavý člověk se můžete těšit taky z lepšího zdraví, protože imunita pro vás vykoná lví službu. Je to dané tím, že váš mozek začne produkovat více dopaminu, hormonu štěstí, a současně s tím se zvýší počet imunitních buněk a protilátek bojujících proti infekcím. Smích je nejenom kořením života, ale taky prostředkem k lepším vztahům s ostatními. Když se budete víc smát se svojí rodinou, partnerem nebo přáteli, více se vzájemně propojíte a získáte pevné a trvalé pouto. Chcete-li mít silné srdce, dejte šanci častému smíchu. Díky němu se lépe okysličíte a zlepšíte průtok krve. V celku dobře lze upřímný smích přirovnat k ranní hodinové procházce, která rozpumpuje vaše srdce a zlepší funkci cév. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stipendium Ústeckého kraje čerpá 150 mediků, mají zlepšit personální situaci ve zdravotnictví. Panskou skálu u Kamenického Šenova navštívilo od června asi 13 000 lidí. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Ústecký kraj má různé programy a pobídky pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví. Například nabízí medikům až půlmilionové stipendium. Podmínkou je závazek pracovat po studiu 50 měsíců ve zdravotnickém zařízení kdekoliv v kraji, upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
4: My v tom systému dneska máme 150 mediků ze všech různých oborů. Podobný program s nižší dotací je i pro střední zdravotnický personál. Potom dotační podpora různých těch rezidenčních míst, kde kraj dofinancovává to, co vlastně jde z ministerstva zdravotnictví.
2: Zhruba 8 000 turistů navštívilo v červenci Panskou skálu u Kamenického Šenova na Českolipsku. Vyplývá to z informací tamního infocentra. Dalších asi 5 000 lidí zavítalo na Čedičovou skálu, známou z pohádky Pyšná princezna, už v červnu. Turisty poblíž čeká i novinka, říká vedoucí informačního centra Klára Machová.
5: My tam máme novou vyhlídku, která je v dochozí vzdálenosti, není to ani velký kopec, ale je z toho opravdu krásný rozhled a máme tam novinku, máme tam skleněnou modrou věž z místního sklářského studia a to je takový unikát a myslím si, že to stojí za to.
2: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, řekl to mluvčí rezortu Adam Rezler. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos přijali rekordní počet pacientů. Za první pololetí ošetřili přes 22 000 zvířat, asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že stanice dlouhodobě trápí nedostatek peněz i personálu.
1: Sport.
2: Fotbalisté Teplic ve druhém kole šance ligy znovu naplno bodovali. V Liberci zvítězili 1-0. Domácí přitom už v prvním poločase přišli o vyloučené Vasila Kušeje a Petra Hodouše. Výhru zajistil hostujícímu celku v 61. minutě gólem Lukáš Mareček.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně i více oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26 stupňů Celsia. A v platnosti je také výstraha před rizikem požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 14 u Liberce stojí po nehodě odstavené osobní auto. Čeká se na odtah. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje Dobré ráno na Severu a pěknou neděli vám přeje Lenka Šobová. V téhle půlhodině nás čeká mimo jiné taky trocha sportu. Fotbalisté Liberce ve druhém ligovém kole dohrávali o 9 a Teplicím nakonec podlehli 0-1. Už za pár minut o souboji dvou severočeských celků uslyšíte víc, tak zůstaňte i dál s námi.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobo.

Celá země vstává v 7 hodin a 11 minut, alespoň podle Michala Tučného. No a pokud mě slyšíte, znamená to, že vy už jste vstali nebo právě vstáváte, tak vám přeji pěkné ráno a příjemný start toho nového dne. Tím novým dnem je neděle s datem 2. srpna. Svátek dnes má Gustav a taky Elfrida. Narozeniny slaví třeba česká dokumentaristka a režisérka Olga Somerová, a nebo český hudební skladatel a zpěvák Michal David. No a narozeniny má svým způsobem i česká koruna. 2. srpna roku 1892 totiž v Rakousku-Uhersku proběhla měnová reforma a zavedla místo původní zlatky korunu. No a koruna v českých zemích od té doby platí až doteď, tak všechno nejlepší. Otevřete peněženku a popřejte jí.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, k tomu venku je aktuálně ještě velmi příjemně. Teploměry ukazují 14 až 16 stupňů Celsia, ale ta teplota s tím, jak bude stoupat slunko na obloze, bude stoupat taky. Dnešní odpolední maxima 26 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje do 26 a na horách do 22 stupňů nad nulou. Polojasná až skoro jasná obloha, jenom přechodně může být té oblačnosti o něco víc. Dá se říct, že dnes nás čeká krásný letní den. Od zítřka tu prý podle meteorologů zase budeme mít dropy. Tak si pojďme užít to léto, než nám začne sluníčko a teplo zase vadit.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Činasky, dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever je 7 hodin a 21 minut a my si teď společně dáme trochu sportu. Po dvou kolech šance ligy mají fotbalisté Teplic plný počet 6 bodů. V Liberci zvítězili 1-0. Domácí přitom dohrávali pouze z 9 hráči. Už v úvodní minutě byl totiž vyloučen Vasil Kušej a v 38. minutě ho následoval Petr Hodouš. Ten považoval červenou kartu za hodně přísnou.
1: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, já se neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o dva kluky míň.
2: Říkal po zápase v útrobách libereckého stadionu Petr Hodouš. Fanoušci byli skutečně pro oslabený tým výraznou oporou a moc nechybělo k tomu, aby Slovan v závěru srovnal skóre.
1: Prostě přehráváte soupeře, to je něco neskutečného. Pojďme si to říct. Prostě, že dva kluky míň a vy jste lepší jak soupeř.
3: Od toho momentu prakticky z naše strany. Už to bylo také ochotě, obětavosti a musím pochválit chlapcov a dát klobouk dole, jako to odmakali, odjazdili a odbojovali a nakonec v závěre už potom aj trošku do rizika jsme išli a dokázali jsme si vypracovat, dovolím si tvrdit, 3 čisté gólové šance před fantastickými lidmi, kteří na konci těch chlapcov hnali a bylo by to také pěkné vyvrcholení, ale futbol se hrá na góly a na konci se prohráli 1-1, takže nás to velmi mrzí.
2: Navázal liberecký trenér Branislav Fodrek. Poklonu domácímu celku složil také teplický kouč Zdenko Frťala.
4: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas sledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty 3 body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojovány.
2: Teplicím 3 body trefil Lukáš Mareček v okamžiku, kdy liberečtí dohrávali právě v 9 hráčích.
5: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Obehrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznělo. Navíc Liberec si potom vypracoval ke konci 50 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
2: Vyloučení domácích fotbalistů pak považoval za správné, v souladu s pravidly.
5: Takhle ze hřiště za mě obě dvě karty byly jako jasný, červený. Tam si myslím, že není výmluva, že by nějaká nebyla, si myslím. Takže jestli to bylo tvrdý, bylo to dohrané ty zákroky a v dnešní době pomocí toho varu, jako je to prostě riziko, když ten hráč tam takhle jde, tak s tím asi, když ho trefí, musí počítat, že něco takového přijde.
2: Uzavřel Lukáš Mareček ohlednutí za duelem druhého kola fotbalové šance ligy. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Věru Martinovou ve vysílání Českého rozhlasu Sever krátce před 7:30 vystřídají Queeni a vy se můžete těšit na Petru Firstovou a její další zprávy. Před malou chvíli v našem vysílání byla řeč o fotbale a o fotbale bude zmínka i v těch zprávách. Zatímco my jsme vás informovali o zápase mezi Teplicemi a Libercem, Petra se podívá na to, jak hráli ústečtí fotbalisté.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé také čípky nebo masti. Ústí nad Labem začne v polovině srpna s rozsáhlou obnovou základní školy Mírová. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO vyjdou práce na téměř 200 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí. Hřbitovu v Routnici nad Labem dochází kapacita pro urnové hroby. Radnice proto schválila její navýšení o další pohřební místa. Nově na hřbitově vzniknou kolumbární věže, ve kterých bude dalších 400 míst. Most na krajské silnici v Zákupech na Českolipsku bude od zítřka průjezdný. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Fotbalisté Ústí nad Labem vyhráli i druhý zápas nového ročníku Šance národní ligy. Tentokrát v Kroměříži 2-0 a posunuli se do čela druholigové tabulky. Očekáváme polojasno až skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Platí také výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 14 u Liberce očekávejte omezení. Stojí tam po nehodě odstavené osobní auto čekající na odtah. Projíždí se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Šedesátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny

0: Posledními tóny písničky Petra Spáleného 9 minut po půl osmé můžeme vyrazit na zahrádku. Tedy můžete vyrazit na zahrádku, pokud ji máte v dosahu našeho rozhlasového vysílání. A pokud ano, tak vás určitě bude zajímat, jaké květiny na ní vysadit teď, aby ta zahrádka zůstala krásná a barevná i na podzim.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, zatímco letničky pomalu odkvétají, nastává čas rostlin, které budou zdobit zahradu až do podzimu. Právě teď si můžeme naplánovat, jak zachovat záhony barevné až do prvních chladných dnů. K nejoblíbenějším podzimním květinám patří astry a chryzantémy. Astry vytvářejí množství květů v různých odstínech růžové, fialové, modré i bílé a dobře se vyjímají v trvalkových záhonech. Chryzantémy vynikají dlouhou dobou kvetení a hodí se nejen do zahrady, ale také do nádob na terasy nebo balkony. Na podzim rozkvétají také rozchodníky, sasanky japonské nebo ocúny. Zahrada tak může zůstat pestrá i ve chvíli, kdy většina letních květin už končí. Při výsadbě dáváme přednost zdravým a dobře zakořeněným rostlinám. Nově vysazené květiny pravidelně zaléváme, dokud dobře nezakoření. Odkvetlé květy průběžně odstraňujeme, protože tím často podpoříme další nasazování poupat. Vyplatí se myslet i na stanoviště. Většina podzimních trvalek prospívá na slunném místě s propustnou půdou. Příliš mokrá zem bývá zejména během zimy častou příčinou jejich poškození. Při správném výběru podzimních květin může naše zahrada kvést až do příchodu prvních mrazíků. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Průměrná teplota pro druhý srpnový den je 20,7 stupně Celsia. A když tak koukám na předpověď pro dnešní den, mohu říct, že druhý srpen roku 2026 bude velmi příjemně nadprůměrný. Dnešní odpolední maxima by se totiž měla pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia. Na severovýchodě kraje tam bude o něco chladněji, tam ta maxima do 26 a na horách jen do 22 stupňů Celsia. No a k tomu polojasná až skoro jasná obloha. Já myslím, že je to předpověď, která se na neděli hodí, ovšem to, co bude následovat zítra, to už se tolik hodit nebude. Většina z nás musí do práce a teploty se budou šplhat ještě výš a tropy neskončily, ale tím si dnešek nebudeme kazit. Dnešek si hezky užijeme v tom pěkném letním počasí.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Za 10 minut bude 8 a my se teď společně vydáme do přírody. Proč ne? Je léto, prázdniny a to je čas výletů. Práce strážců přírody je pestrá nejenom v létě, ale někdy může být také nebezpečná. V Národním parku České Švýcarsko v pátek oslavili Mezinárodní den strážců přírody a lidé si mohli některé jejich činnosti na vlastní kůži vyzkoušet. Třeba takové neúplně bezpečné hašení požárů.
1: Dobrý, děkuji.
2: Tak, kdyby tady někde vedla hoře a přes tohle budou, že se to nedostane.
1: To se to tady dobře zavlažila, slečno. Je to jednoduché to hašení, se můžu zeptat?
3: Moc ne.
1: Říká Stella, která si vyzkoušela hašení simulovaného požáru. Jo, takže ta hadice se jako spíná trošku, jo?
3: Mm-hmm.
1: Ale kariéra u hasičů, takhle, co?
3: Asi ne.
1: Asi ne, dobře.
2: Necháme to na ten národní park, když tak, že jo.
1: Hašení lesních požárů je v poslední době bohužel velmi častou součástí práce strážců Národního parku České Švýcarsko.
2: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl.
1: Říká preventista Národního parku České Švýcarsko Jaroslav Hocko.
2: Ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, někdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku.
1: Tady máte drony, už utíká kolega.
4: No, mám k tomu asi
1: víc. Přesně.
5: Celý území Národního parku, tak zaměstnanci ve dnech se zvýšeným požárním rizikem děláme nějaké preventivní kontroly toho území tím dronem.
1: Říká vedoucí strážců Národního parku České Švýcarsko Pavel Svoboda.
5: Máme teda dva druhy dronů, takzvané dokovací drony, které jsou umístěny přímo v terénu a lítá se s nimi jako přes počítač z kanceláře. Provádějí tu rutinní kontrolu několikrát denně. Tady ty drony, které máme jakoby v autech vozíme, tak jsou potom používány například případy, kdy je potom už zpřesnit potřeba třeba místo zahoření.
1: Strážci Národního parku tady nejsou zdaleka jen kvůli hašení požárů a napomínání nezbedných turistů.
6: No dále děláme osvětu a vlastně informační službu těm návštěvníkům.
1: Říká Miroslav Rybář, který je strážcem už 11. rokem.
6: Takže pro každého návštěvníka mám tady například připravenou takovouhle trhací mapu, kde si můžeme v klidu u auta pobavit o jeho dni.
1: Jste vy, jo, tady na tom.
6: No, je to taková kombinace mě a možná kolegy, ještě Paulíčka. A, takže informujeme ty návštěvníky, dokážeme vám poradit, kam jít na hezká místa, kde jedou autobusy, jestli jezdí lodičky.
1: Co tady připomínáme vlastně?
6: My tady v Evropě máme štěstí, že ta ochrana přírody probíhá v takovém spíš mírovém režimu. Například v Africe nebo v Asii, kde strážci musí chránit poslední zbytky divočiny se samopalem v ruce, tak spousta těch strážců jednoduše při naší činnosti zahyne.
1: Každý rok na světě zahyne přibližně 100 až 150 strážců přírody. Z Národního parku České Švýcarsko Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji? Pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Kovová socha mamuta v Ústí nad Labem bude ze starých rypadel z dolu Bílina. Vstupné na letošní jabloneckou přehlídku bižuterie Křehká krása zdražilo. Teplice ve fotbalové lize vyhrály v Liberci 1-0. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Sochu mamuta vyrobí pro Ústecký kraj výtvarníci z Brna. Použijí kovošrot z rypadel a dalších těžebních strojů z dolu Bílina na Teplicku. Podle důlního vedoucího přípravy Ivana Bílého odjela dvě nákladní vozidla naložená zhruba 10 tunami starého železa z areálu dolů v polovině prázdnin.
3: Materiál na sochu si v depu železného šrotu vybírali výtvarníci. Mezi největší součástky patří korečky z historicky nejvýkonnějšího skrývkového rýpadla K10 000 nebo housenice ze schazovacího vozu. Mamut symbolicky propojí průmyslovou historii a archeologický nález v ústecké čtvrti Bukov. Před krajským úřadem se socha objeví do půl roku. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: 15. ročník bižuterní přehlídky Křehká krása bude příští týden hostit Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Představí se na ní 50 výrobců nejen z Jablonecka. Přijedou například i výrobci z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. Za vstupenky letos lidé zaplatí 150 korun. Je to o 30 korun víc než loni. Návštěvníci se ale dostanou na více míst. Jak řekl místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie, je Milan Kohout. Kromě výstavy budou mít lidé volný vstup také do muzea. Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné.
2: Sport.
1: Po dvou kolech šance ligy mají fotbalisté Teplic 6 bodů. Na výhru nad Bohemians totiž navázali vítězstvím 1-0 v Liberci. Domácí přitom dohrávali pouze s 9 hráči. Už v úvodní minutě byl vyloučený Vasil Kušej a ve 38. minutě ho následoval Petr Hodouš. Ten považoval své vyloučení za přísné.
4: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, a já se neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o 2 kluky míň.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně i více oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha před rizikem požárů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 263 u Kravaří na Českolipsku došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Jeďte tam raději opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Zrovna nedávno nám jedna kolegyně vyprávěla o domácím mazlíčkovi, který jim už po několikáté utekl. Naposled ho odchytili na benzínové pumpě u nich v obci. A přitom je to zvíře, do kterého byste rozhodně neřekli, že má útěkářské sklony. No posuďte sami. Želva, co bere nohy na ramena. Právě o želvách bude v našem vysílání už za chvíli mluvit Martin Písařík. Ta želva útěkářka shodou okolností bydlí v Tise, tedy v místě, do kterého nás zavede náš další ranní příspěvek. Ten bude o řemeslech, chovu hospodářských zvířat i o ochraně přírody. Tak si na něj počkejte. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Karel Zich a jeho paráda, 8 hodin a 11 minut ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Přišel čas na Martina Písaříka a jeho rubriku nazvanou Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se ty zajímavosti budou týkat želv. Želv je na světě velká spousta a Martin se pro tentokrát zaměří na ty mořské.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole Země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, slunko dneska vyšlo o 17:30 a na obloze zůstane až do 20. hodiny a 41. minuty. A na rozdíl od včerejška si ho dnes opravdu užijeme, protože obloha bude povětšinou polojasná až skoro jasná, jen přechodně může být té oblačnosti o něco více. No a tomu, že bude slunko svítit, odpovídají i předpovídaná odpovědnost. Polední maxima, která se vyšplhají až k 29 stupňům Celsia. Chladněji bude na severovýchodě kraje, tam jenom do 26 a taky na horách. Tam se rtuť zastaví někde u 22 stupňů Celsia. A jestli máte pocit, že dneska bude vedro, tak pro vás mám, nevím jestli dobrou nebo špatnou zprávu, ne, dneska bude teplo. Vedro bude až zítra.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Učitelka a farmářka Stise společně vymysleli způsob, jak seznámit děti i dospělé s řemesly, s chovem zvířat i okolní přírodou a její ochranou. Účastníci kurzů tráví čas hlavně venku, ale vyzkouší si například i výrobu keramiky nebo knoflíků, taky pletení z proutí nebo vaření na ohni. Redaktorka Veronika Jaklová si povídala s Pavlou Kašákovou, která se na přípravě kurzů nazvaných vzdělávání trochu jinak podílí.
1: Tady to jsou Sudety a ta krajina vypadala kdysi dávno úplně jinak. A my se vlastně snažíme přiblížit těm lidem, jak vlastně můžeme té krajině pomoct my sami, každý sám za sebe. Ať už je to péče o vodu nebo spásání velkýma zvířatama. My tady vlastníme pozemky, ale to, že ten pozemek vlastním, on mi nepatří. Já ho mám jenom půjčený. A když se o něj nebudu starat, tak jak to má být, tak prostě to nebude fungovat. Každý sám za sebe musí přemýšlet maličko jinak a vrátit ty krajině to, co si zaslouží.
2: A to vy chcete naučit už malé děti?
1: Rádi bychom jim to přiblížili. Nevím, jestli se to naučí, ale konkrétně ty děti jsou strašně šikovní a zvídaví a přemýšlí trochu jinak a to je velká výhoda.
2: Pro koho jsou ty kurzy určené?
1: Kurzy jsou určené pro děti z mateřských škol, ale můžou k nám přijít první stupeň, druhý stupeň, středoškoláci, ale dá se třeba pracovat i s dospělákama, někteří jsou velmi jakoby zvědaví a chtějí si vyzkoušet ty věci, takže vlastně pro kohokoliv. Měli jsme tady i babičky z domova důchodců.
2: Jak dlouho ty kurzy trvají?
1: Od 2 hodin do 4 je ten jeden blok, ale dají se nakombinovat až 4 bloky, to znamená, můžete přijet na jeden den, udělat si 2 bloky, nebo jenom 2hodinovou procházku s náma po krajině, anebo třeba udělat adaptační kurz pro děti a využít 3 dny, 4 dny, záleží potom jenom na vás.
2: Lze to řešit i pobytově?
1: Určitě se to dá řešit i pobytově, jednak je tady spousta ubytování v Tise i pro větší skupiny, ale přímo na tom našem prostoru, kde se ty akce odehrávají, jsou plácky pro stany nebo hamaky. Můžete si opéct bušt na ohni a nad námi jsou záchody a sprchy.
2: My teď stojíme v keramické dílně. Těch prostor, ale kde se kurzy odehrávají, kde se děti nebo i dospělí mohou něco naučit, je víc. Tak kde se co bude odehrávat?
1: Tak odehrávat se to bude po celé Tise. Na základě toho jsme i zvolili název, jmenuje se to Tisá zone. A je to na několika místech farmářských, to znamená u krav, u koní, u oveček, ale část se odehrává ve skalách, například denní nebo noční hra na historický témata z Tisí o partizánech nebo o pytlácích, které tady fungovaly. A spolupracuje na tom spousta jakoby lidí z Tisí i z řemeslníků nebo dalších farmářů. Je to taková jako komunikace mezi všema těma oborama napříč, tak jak to vlastně fungovalo i dřív.
0: Říká Pavla Kašáková, se kterou si o kurzech ve vzdělávání trochu jinak povídala naše kolegyně Veronika Jaklová.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj má různé programy a pobídky pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví. Například nabízí medikům až 500 000 stipendium. Podmínkou je závazek pracovat po studiu 50 měsíců ve zdravotnickém zařízení kdekoliv v kraji. V amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v příštím týdnu začíná cyklus přednášek s názvem Piknik Nobel. Informovala o tom mluvčí univerzity Jana Kasaničová. Série pravidelných přednášek letos návštěvníkům představí například historii Nobelových cen. Restaurátoři obnovili historický kříž v libereckých Kateřinkách. Oznámilo to vedení města. Památka se nachází u bývalého hřbitova a byla ve špatném stavu. Restaurování stálo 72 tisíc korun. Památník v Letech u Písku dnes připomene oběti romského holokaustu. Muzeum romské kultury tam od 16 hodin pořádá pietní program a archeologickou přednášku o historii bývalého koncentračního tábora. Fotbalisté Liberce ve druhém kole šance ligy doma podlehli Teplicím 0-1. Slovan už v prvním poločase přišel o vyloučené Vasila Kušeje a Petra Hodouše. Očekáváme polojasno až skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Platí také výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích počítejte s uzavírkou ulice Trnovanská, důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a příjemné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Iveta Bartušová v Dobrém ráno na severu, 8 hodin 39 minut. Slyšeli jsme písničku o lásce a o lásce vlastně bude řeč i v dnešních slavných severočeších, protože žena, kterou vám Milan Knotek představí, milovala svůj koníček a vlastně taky svou profesi. Milovala fotbal.
1: Slavní severočeši.
2: Už jako malou jí bral táta místo školky na Bohemku. Právě tady možná začal sportovní příběh zřejmě nejúspěšnější české fotbalistky všech dob, Pavlíny Šťastné. Nejdříve chodila na gymnastiku a atletiku. Fotbal ale nakonec zvítězil. Když její otec, známý trenér Zdeněk Šťastný, působil na Kypru, s bratrem si chodili kopat na hřiště, které měli hned za domem. Co jiného také na Kypru dělat? Už ve 14 letech přišla Pavlína Šťastná rovnou do A týmu žen pražské Sparty. Získala tu 5 ligových titulů. Když jí bylo 15, debutovala v reprezentaci proti Skotsku. Za národní tým odehrála 51 zápasů a vstřelila 24 gólů. Na začátku roku 2001 přestoupila do Bayernu Mnichov. Hned v první sezóně se stala nejlepší střelkyní klubu. Krátce si potom vyzkoušela angažmá v americké profesionální lize. Po krachu celé soutěže se do Bayernu vrátila a nosila zde dokonce kapitánskou pásku. V letech 2006 a 2007 oblékala dres švédského klubu Örebro. Při svém dalším angažmá v Malmö vyhrála národní titul a nastupovala i v evropských pohárech. Kariéru ukončila na jaře 2011. Tentýž rok se vdala a porodila dceru. Podle dostupných informací dnes působí ve sportovním managementu a marketingu.

0: počasí.
1: Jak bude v neděli 2. srpna u nás na severu Čech? Teplotní rekordy pro tento den dokládají, že začátek srpna umí být ale velmi, velmi rozmanitý. Nejnižší teplotu naměřili meteorologové v roce 1935. Tehdy nebylo ani 10 nad nulou. Naopak nejtepleji zatím bylo v roce 2018. Tehdejší teplotní rekord je 34,6 stupně Celsia. Dnešek nebude rekordní, ale bude, řekla bych, příjemně letní. Maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia, k tomu polojasná až skoro jasná obloha, jenom přechodně na ní může být té oblačnosti trochu víc. Poněkud chladněji bude na severovýchodě kraje a taky na horách, ale přesto, jak říkám, čeká nás pěkný letní den. Tak si ho užijte, nejlépe s Českým rozhlasem Sever.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli. Nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč někam.
1: Pokáč umí být opravdu originální, tohle byl text na téma Nešahej na mě. Máme 8 hodin a k tomu 49 minut a společně se vypravíme do Terezína. V prostorách Ravelinu 18 se v sobotu konala tradiční terezínská cihla. Tenhle sportovní turnaj má celkem 3 disciplíny, a to běh s cihlou, ocelový stisk cihly, no a hlavní disciplínou je hod cihlou do dálky.
2: Technika je výborná, nesmí se otáčet a nesmí se přešlápnout po dohodu, protože poletíte za cihlou.
3: Takže já si stoupnu takhle, opřu si
2: nohu. No, můžete se opřít nohu, no.
3: Cihlu.
2: Jo.
3: Oběma rukama?
2: Oběma rukama dozadu a směrem nahoru.
3: Tak teď se naštvu, jo?
2: No jo, pořádně se naštvete, ano. Tak dobrý, minimálně 6 metrů.
4: Hodnotí organizátor Petr Závodný můj cvičný hod, který ale hravě přehodila slečna Kristýna.
5: Zkusila jsem jenom tak, jestli mám blízko k tomu rekordu, co tady padlo. Něco okolo 9 metrů u holek.
4: A kolik jste hodila?
5: 7,70.
4: Zaházet si tradiční víc než 7-kilovou šancovkou přišel i Josef Kučera.
6: Jsem zedník, takže by tam nějaká zkušenost s rukou měla být, že jsem ji měl v ruce.
4: Nikdy jste ji naházel?
6: No ne, spíš podával a tak a usazoval. Včera jsem to zkoušel takhle, no. Musel jsem, abych věděl nějakou techniku nebo něco, abych tady nevypadal zase tak hloupě a něco jsem tady hodil.
7: A když za tou rukou, takhle už to nedotlačíš, ta ruka se zkrátí, víš co? Takhle, jak jste to ukazovali, to se blbě háže.
8: Tak rekordmanem tady máme stálého našeho účastníka Jardu Smělýho, hodil úctyhodných 13.34.
4: Popisuje dosavadní český rekord hlavní organizátor turnaje Vladimír Čech. Rekord si před několika lety připsal Jaroslav Smělý z Lovosic a se svým týmem dorazil i letos.
9: Mám tady svěřence ze Slovenska, ze Šamorína, svěřenkyni ze Žatce. A tamhle jde s náma kamarád z Ústí nad Labem.
4: A závodníci se účastní i dalších disciplín.
8: Opatrně, tady tou částí chodby vlastně projdeme.
4: Takže vyloženě probíhají pevnosti závodníci.
8: Tak, to mi přišlo zajímavé, protože jako běhat kolem pevnosti a nevyužít tohleto, co tady máme, by byla škoda.
4: Soutěžící změřili sílu i v ocelovém stisku. Cílem je udržet cihlu ve svislých pažích co nejdéle. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Průvodci na zámku v Roudnici nad Labem si pro návštěvníky připravili zážitkový okruh do tamních sklepů. Od zítřka se pro dopravu otevře most na silnici mezi Zákupy a Mimoní na Českolipsku. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Návštěvníky zámku v Roudnici nad Labem letos až do konce srpna čekají speciální prohlídky. Průvodci si pro zájemce připravili zážitkový okruh, během kterého lidé uvidí nejen historický hrad a vinice, ale i zámecké sklepy, kde v dřevěných sudech zraje víno z Podřipska.
2: Během 1,5hodinového programu se návštěvníci dozví o historii tamního vína, mohou také ochutnat 6 vybraných vzorků vín nebo speciální víno, které rozrává v hliněných nádobách kvevry. Zájemci se na prohlídky mohou registrovat na stránkách kulturaroudnice.cz. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Most na krajské silnici v Zákupech na Českolipsku bude od zítřka průjezdný. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Část autobusových spojů nahradily posílené vlakové linky. Situace se teď částečně obrátí. Od pondělí začíná série výluk spojených s údržbou trati mezi Českou Lípou a Libercem.
3: Jak uvedla společnost Idol, která v kraji spravuje hromadnou dopravu, první část je naplánovaná mezi Mimoní a Jabloným v Podještědí. Od 23. srpna se výluka na necelý týden rozšíří až do České Lípy. V daných úsecích budou rychlíky i regionální linky nahrazené autobusy. Platí to i pro zvláštní prázdninovou linku L24 z Liberce do Dox. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje. Napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Sport. Tepličtí fotbalisté ve druhém kole šance ligy zvítězili 1-0 v Liberci. Trefil se Lukáš Mareček. Domácí už v první půli přišli o vyloučené Vasila Kušeje a Petra Hodouše. Počasí. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně i více oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha před rizikem požárů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 121 cm. Průtok 73 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 115 cm a tendence setrvalý stav. Zajištění vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 263 u Kravaří na Českolipsku došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Jeďte tam raději opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Planetárium.
1: Nově spuštěný program Ptačí pasti, který by za pomoci veřejnosti měl odhalit příčiny a místa zbytečných úhynů našich opeřenců, představí ornitoložka Alena Klvaňová.
2: O životě a ochraně žiraf si v letní repríze budeme povídat se zooložkou Markétou Glonekovou. Odrazíme se přitom od informace o novém rozdělení žiraf do 4 druhů.
1: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěž o knihu a projdeme se spolu srpnovou oblohou.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Horký vzdušný proud z extrémních požárů ve Francii vynáší do výšek 11 až 17 kilometrů saze, popel a vodní páru. Ta v chladu kondenzuje do temného oblaku pyrocumulonimbu. V něm se částečky vody a nečistot srážkami nabíjejí a silné elektrické pole pak produkuje blesky. Ohnivá oblaka mohou přinést ničivý vichr, černé kroupy a dokonce ohnivá tornáda. Blesky z nich jsou schopné zakládat nová ohniska požáru až desítky kilometrů před ohnivou frontou.
0: Na Domském náměstí v Litoměřicích našli archeologové doklady nejstaršího osídlení domského pahorku v období neolitické kultury s vypíchanou keramikou. Unikátem je nález více než 6000 let starého hrobu chlapce, pohřbeného s kamennou sekerou a 12 nádobami, z nichž některé jsou ve velmi dobrém stavu. Část z nich obsahovala zlomky kostí. Po expertíze bude jasné, jedná-li se o zbytky dalších žárových pohřbů nebo pohřební milodary.
1: Stravovací návyky doby bronzové umí vědci vyčíst ze zubů a kostí tehdejších lidí i zvířat. Z výsledků nedávno publikované studie vedené českými vědci vyplývá, že kolem roku 1500 před Kristem se u nás pravidelnou součástí jídelníčku stal proso, domestikované dávno předtím v Číně. V pozdní době bronzové tvořilo dokonce až třetinu konzumované potravy. V té době lidé u nás jedli i čočku nebo maso a další produkty z domácích zvířat. Lov byl jen doplňkem.
0: Archeologové v Pompejích odhalili částečně rekonstruovanou stropní klenbu s freskami ze sálu v patře domu, k němuž patřila pekárna. Aby to bylo možné, nechali vystavět zakřivenou nosnou konstrukci napodobující tvar zřícené klenby. Na ní budou umisťovat nalezené fragmenty. Zatím se jich našla asi čtvrtina. Na jedné ze scén jsou zachyceni řecký bůh vína Dionýzos na voze a dcera krétského krále Minoa Ariadna hrající na strunný nástroj.
1: Na seznam světového dědictví UNESCO byl nově zapsán i řecký horský masiv Olymp. Mytické sídlo bohů, jehož nejvyšší hora Mytikas má vrchol 2918 metrů nad mořem. Podle řecké mytologie měl na Olympu svůj trůn nejvyšší bůh Zeus. O zapsání masivu na seznam kulturního a přírodního dědictví usilovalo Řecko 12 let. Podle řeckého zástupce při UNESCO Jorgose Kumutsakose tak jeho zem potvrzuje závazek chránit Olymp i pro budoucí generace.
0: Navíc podle něj řecká mytologie moudře připomíná, že je vždycky správné být s bohy za dobře. Třeba takový Odysseus, hrdina homérského eposu a nejnavštěvovanějšího současného kinohitu, by o tom mohl vyprávět.
1: Antičtí hrdinové mívali tradičně problémy se svými bohy. Současní ptáci mají trable především s lidmi. Dá se s tím ale něco dělat, budeme-li chtít. Víc si povíme za chvilku. Planetárium.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Rok co rok u nás zahyne obrovské množství ptáků kvůli různým nástrahám, za které může, ať přímo či nepřímo, člověk. Jaká jsou největší nebezpečí, která na ptáky číhají?
2: Aby bylo možné tuto otázku zodpovědět, je třeba co nejpřesněji vyčíslit ztráty. V tom by měl pomoci nový program Ptačí pasti, který nedávno spustila Česká společnost ornitologická.
1: Za chvilku vám ho představíme. Klíčovou roli by v tomto projektu měla hrát veřejnost.
2: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.

0: programu Ptačí pasti si povídáme s Alenou Klvaňovou, vedoucí oddělení výzkumu a monitoringu České společnosti ornitologické.
1: Proč u nás ptáci hynou? Co všechno pro ně má fatální následky?
2: Jak už lidé určitě vědí z vlastní zkušenosti, jsou to třeba střety s dopravními prostředky, nárazy ptáků do skleněných překážek, jsou to třeba úrazy elektrickým proudem, ale třeba také utonutí v nádržích s vodou nebo zamotání do nejrůznějších provázků.
3: To přesnější vyčíslení ztrát není možné zatím. Pomoci by měl program Ptačí pasti, který spouští tedy Česká společnost ornitologická, a právě v tom projektu má mít klíčovou roli veřejnost. Jakým způsobem?
2: Je to tak, my vlastně víme, jaké ty nástrahy u nás existují, ale nevíme přesně, která z nich má jakou roli, kolik ptáků má na svědomí, jakých třeba druhů, nebo kde jsou ta nejvíce nebezpečná místa. Abychom byli schopni se k těmto údajům dostat a pokrýt celou republiku, to není v silách jediného vědce nebo nějaké skupiny. Proto vyzýváme veřejnost, aby se zapojila do tohoto programu občanské vědy a vlastně pomohla nám co nejvíce těchto údajů sebrat.
3: Jaké příčiny především chcete sledovat? Já vím, že třeba ti ptáci, kteří uhynou po nárazu do skleněné plochy nebo takové ty případy úmyslného zabíjení ptáků, třeba trávení dravců a tak, ty už se nějakým způsobem monitorují, ale jiné zatím monitorované nějak nejsou a ani o nich nejsou přesnější čísla.
2: Ta idea za tímto programem je taková, že často se stává, víme to dobře ze zkušenosti, že lidé najdou mrtvého ptáka. Často dokážou i říct, proč zemřel. Najdou ho právě třeba pod skleněnou plochou nebo ho vytáhnou svojí kočce z tlamičky. A tyto údaje nikdo nezbírá, nevíme o nich, dozvíme se třeba z nějakého telefonátu, ale nikde se systematicky nezbírají. Proto vlastně vznikl tento program a rádi bychom veřejnost požádali o to, když jakéhokoliv mrtvého ptáka nalezne, aby právě pomocí jednoduchého formuláře tuto skutečnost nám oznámila.
3: A nebude se třeba zrovna ten chovatel koček jaksi ostýchat vás informovat, že jeho kočka zavraždila nějakého ptáka, protože ty kočky právě asi jsou jeden z největších problémů.
2: Bohužel je to tak, já bych ráda předeslala, že my nejsme nějací nepřátelé koček a nenabádáme k nějaké eliminaci mazlíčků, to vůbec ne, ale údaje z jiných částí světa, ať už USA, Kanady, Číny nebo sousedních států, jako je Polsko, ukazují, že právě kočky jsou tou nejvážnější antropogenní, to znamená lidmi způsobenou příčinou úhynu volně žijících ptáků. Na světě jsou to ročně miliardy zemřelých takto ptáků. U nás předpokládáme, podobně jako v sousedním Polsku nebo v Itálii, že to budou až miliony jedinců ptáků ročně. Tady je bohužel potřeba si uvědomit, že kočka není příroda, jak se většina lidí domnívá, protože je to domestikovaný tvor. Ta původní kočka plavá žila v Africe a v Asii. Ta kočka domácí je člověkem pozměněná, domestikovaná a přivedl ji sebou do Evropy, do Austrálie, na všechny další kontinenty a ta místní fauna na tohoto dokonalého predátora není zkrátka připravena. Takže proto bohužel ty kočky takto decimují počty nejenom ptáků, ale i třeba drobných savců, ale ty údaje právě nemáme. My nevíme, jestli u nás je to stejně jako ve zbytku světa, samozřejmě lze to předpokládat, ale my veškeré naše postoje a závěry stavíme na údajích a právě

0: My proto ty údaje bychom rádi měli a sebrali i s pomocí veřejnosti. Takže když někdo zadá zabitého ptáka, nečeká ho nějaký postih nebo něco takového. My skutečně jenom sbíráme údaje a chceme vědět, jak to u nás je.
1: Jaké údaje naše ornitology zajímají a kam a také jak je posílat? Stačí, když na internetu otevřete webovou adresu cso.cz/pasti.
0: Najdete formulář, který je velice jednoduchý. Snažili jsme se, aby ten formulář byl přívětivý pro laiky. Jediné, co musíte vyplnit, je e-mailová adresa, abychom případně mohli zkontrolovat pravdivost těch údajů. Ta stránka ještě má několik modulů podle různých typů příčin. Takže pokud třeba najdete ptáka spáleného elektrickým proudem, pod vedením, tak zadáte právě tuto příčinu elektrická vedení a ten formulář potom po vás bude chtít hlavně místo, kde se to stalo. U těch sloupů je ideální, když i vyfotíte přímo ten sloup i s tou konzolí nahoře. Potom je tam druh ptáka, ale pokud ho neurčíte, nevadí, ne vždycky se to dá. To je vlastně to nejdůležitější, hlavně to místo a typ té příčiny.
2: Co když někdo najde zraněného ptáka? Toho má taky nahlásit.
0: Ano, sbíráme údaje i o zraněných ptácích, protože bohužel často třeba ten náraz do skla tou smrtí nakonec končí. Pták třeba má nejprve jenom zranění, třeba otřes mozku, ale po nějaké době stejně zahyne. Takže i údaje o zraněných ptácích a samozřejmě pokud ten pták ještě žije, tak potom je dobré kontaktovat síť záchranných stanic, kterou najdete na webové stránce zvířevnouzi.cz, kde najdete telefonní číslo na centrálu a tam se o toho ptáka buď postarají, anebo vám řeknou nějaké instrukce, jak postupovat.

0: Navštívíte-li stránky programu Ptačí pasti, můžete nejen zadat do formulářů příslušná data, která ornitoložka Alena Klvaňová zmiňovala.
1: Najdete tam i rady, jakým způsobem ve svém okolí zabezpečit pasti, které na ptáky číhají, zejména ty technické.
2: To je právě další cíl tohoto programu, jednak sebrat ty údaje, zjistit, jaký je stav, ale také osvěta, šířit osvětu o tom, jaké všechny nástrahy my lidé ptákům připravujeme, a také dát návod na to, jak těmto pastem předcházet nebo jak je zabezpečit. Takže například, když máme sud s vodou, sbíráme dešťovku, tak je dobré do toho sudu dát třeba nějaký plovák nebo přes okraj toho sudu přehnout pletivo, tak aby případné zvíře, pták, cokoliv, které tam spadne, aby se dostalo ven, nebo třeba zabezpečit různé roury, trubky, které někde skladujeme, aby nestály nikdy kolmo k podložce, ale aby byly vodorovně, protože spousta ptáků je velice zvědavých, nakoukne tam, hledá tam třeba místo k hnízdění a potom už se nedostanou ven. Podobně skleněné plochy lze polepit samolepkami zvenku, vždycky zvenku, zhruba v 10-centimetrových rozestupech. Tyto informace, všechny návody na to, jak ty jednotlivé pasti zabezpečit, právě na té naší stránce Ptačí pasti najdete také.
3: K těm skleněným plochám pořád ještě panuje ten názor, že stačí nalepit nějaké siluety dravců a ti ptáci se té fasádě nebo sklu vyhnou, ale není to pravda.
2: Není to pravda, my se v ČSO snažíme dlouhodobě tento mýtus vymítit. Ptáci rozhodně se té siluety dravce nebojí. Ptáci samozřejmě mají výborný zrak a vidí, že nejde o živého dravce, podobně nefungují třeba makety, sov a podobně, ale oni zkrátka nevidí překážku. Myslí si, že tím sklem proletí, případně když se tam zrcadlí třeba strom, tak si myslí, že tam usednou na strom a narazí do té překážky. Takže to, co my je musíme předat, je ta informace, pozor, tady je překážka, a právě ty drobné samolepky jakéhokoliv tvaru, barvy, které jsou ale alespoň těch 10 cm od sebe, ti ptáci dobře vidí jako překážku. Účinnost je velká, samozřejmě lze podobně použít třeba různé závěsy, záclony, nějaké provázky zavěšené před tím oknem, ale samozřejmě je tam i to estetické hledisko, ne vždycky je to možné. V tom případě pomáhají UV samolepky, které jsou vidět v ultrafialovém světle, které ptáci vnímají, tudíž ta informace pro ně tam je, ale člověk tu samolepku uvidí až teprve, když přijde těsně k tomu oknu.
0: S provozem na silnicích se asi mnoho nenadělá. Ptáci budou pod koly aut bohužel hynout dál, ale co třeba elektrická vedení? Ta se zabezpečit dají?
1: Ano, dají. A už docela dlouho se na tom pracuje.
2: Řekla bych, několik desetiletí probíhá spolupráce s velkými distributory elektřiny a vyvíjejí se typy konzolí, které právě na těch sloupech jsou, tak aby nelákali ptáky k usednutí, anebo aby ta místa, na která ptáci usedají, byla bezpečná a nebyla v nich elektřina. Na tomto se pracuje a řada sloupů dneska v krajině už bezpečných je, ale stále to samozřejmě neplatí pro celé území republiky.
3: Mají vám lidé hlásit i ptáky, kteří třeba nejsou zranění, ale jsou evidentně nemocní?
2: Jeden z těch modulů ptačích pastí jsou právě i ptačí choroby. Je to z důvodu, že se zaměřujeme především na choroby, které jsou infekční a jsou přenášeny často právě na krmítkách. A je to ta známá trichomonóza, která zdecimovala evropské populace zvonka zeleného. Takže pokud vidíme načepířeného ptáka, který je apatický, můžeme přijít téměř až k němu, nebojí se nás. Často má třeba mokré peří kolem zobáku, protože nemůže polikat. Pak je to jasný projev právě té trichomonózy, která napadá kromě zvonků třeba také pěnkavy a další pěnkavovité ptáky. A tyto informace určitě také uvítáme v tom speciálním modulu ptačí choroby.
3: Vyplněné údaje se potom objeví na interaktivní mapě. Ta bude volně dostupná každému a jak s ní budete pracovat vy?
2: Mapa je dostupná už teď na webu Ptačí pasti. Můžete si zobrazit oblast, kde třeba žije, kde vás to zajímá, jen je potřeba si ji hodně přiblížit, protože těch údajů už v ní je hodně, jsou to údaje, které byly vloženy do faunistické databáze AVIF, takže proto už tam jsou a každý váš záznam, který předáte pomocí formuláře, tak se okamžitě objeví i na té mapě. Pro nás je důležitá proto, abychom viděli, kde jsou ta ohniska, kde je největší nebezpečí, abychom do budoucna mohli taková místa zabezpečovat. Třeba osvědčila se nám spolupráce s veřejností právě v zabezpečování skleněných ploch. Podařilo se třeba pražské zastávky hromadné dopravy všechny zajistit, aby byly bezpečné pro ptáky už v průběhu výběrového řízení výrobce těch zastávek. Ale máme zprávy z mnoha menších obcí nebo po celé republice, že lidé vlastní iniciativou třeba zabezpečují právě zastávky, ale musí to být vždy po dohodě s majitelem.
3: Takže v podstatě i podobně může veřejnost využít tu mapu, že si najde, kde v jejich okolí je nějaké takové ohnisko a pak podnikne nějaké kroky.
2: Určitě, samozřejmě tím hlavním cílem, čeho bychom chtěli dosáhnout, je snížení těchto hrozeb, aby zkrátka ptáci volně žijící u nás v krajině, kteří už tak jsou samozřejmě ohrožováni jak intenzivním zemědělstvím, klimatickou změnou a mnoha těmito velkoplošnými a mnohem hůře ovlivnitelnými faktory, tak abychom prostě zabránili každé té zbytečné v našich očích smrti. Když nenecháme válet někde nějaké provázky, zabezpečíme sud s vodou, nalepíme samolepky na okno, tak zachráníme mnoho jedinců ptačích. A ta mapa právě krásně ukazuje, k čemu třeba nejčastěji dochází, v jakých místech. A tím cílem naším do budoucna by bylo právě i pomocí té mapy zabezpečit ty nejnebezpečnější místa.
3: Jak dlouho by měl trvat tenhle projekt?
2: Není časově omezený, stejně jako třeba náš program občanské vědy Čapí hnízda, kde veřejnost sleduje hnízda čápů bílých, nemá nějaké omezení. Počítáme s tím, že poběží tak dlouho, dokud veřejnost bude ochotná se s námi dělit o svoje pozorování.
0: O programu České společnosti ornitologické nazvaném Ptačí pasti jsme si povídali s vedoucí oddělení výzkumu a monitoringu této společnosti Alenou Klvaňovou.
1: Na závěr ještě jednou připomeňme web, kde najdete příslušné formuláře. Adresa je jednoduchá cso.cz/pasti. Naši ornitologové vám budou vděční za každé hlášení.

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na srpnové obloze, nejen na té noční.
2: Za normálních okolností by nejzajímavějším úkazem na srpnové obloze byl meteorický roj Perseid. Známé meteory ovšem trumfne den před jejich maximem, tedy 12. srpna, zatmění slunce. Toto jeho druhé letošní zatmění bude u nás viditelné ve večerních hodinách jako částečné. Za úplným bychom museli vycestovat nejlépe do Španělska, kudy prochází takzvaný pás totality, čili měsíční stín, což ovšem pro nadšence astronomie není až tak nereálné. Držme se však našich končin a přibližme si hlavní parametry tohoto úkazu, který nám připraví měsíc vnovu tím, že překryje sluneční disk. Stane se tak těsně před západem slunce. Měsíc se při prvním kontaktu dotkne slunečního kotouče v 19 hodin 18 minut a 30 sekund středoevropského letního času. Tento čas platí pro Ústí nad Labem. Pro jiná místa v Česku se může lišit až o několik desítek sekund. Maximální fáze zatmění nastane ve 20 hodin 11 minut, přičemž slunce bude v té chvíli zakryto z 89%. Úkaz přestane být pozorovatelný ve 20 hodin 24 minuty, kdy slunce zapadá. Předchozí částečné zatmění slunce jsme u nás viděli loni 29. března, bylo ale nevýrazné. Podobné, jako bude to nynější, jsme viděli před více než 11 lety, 20. března 2015. Co budeme k pozorování potřebovat, abychom úkaz viděli, ale nepoškodili si přitom zrak? Obyčejné sluneční brýle nestačí. Použít je třeba speciální brýle, které nabízejí mnohé hvězdárny. Bez speciálního filtru se neobejde ani pozorování přes dalekohled. Nechráněný pohled by mohl mít pro pozorovatele fatální následky. Veřejnost však může využít i nabídky hvězdáren, které mají příslušné vybavení a většina z nich bude jistě úkaz sledovat. Ze Španělska přijde možná i online obraz. Na částečné zatmění slunce může hned navázat pozorování srpnových Perseid. Jejich maximum připadá na 13. srpna o 5. hodině raní. Od půlnoci bychom mohli napočítat za hodinu průměrně až 100 velmi rychlých meteorů. O tenhle nebeský ohňostroj, který si ve starověku vysloužil označení slzy svatého Vavřince, se starají prachové částice periodické komety Swift-Tuttle, jejichž proudem naše planeta každoročně prolétá. Vavřincovy slzy pocházejí z lidové legendy. Světec toho jména se v srpnu roku 258 vzepřel římskému císaři Valeriánovi, byl za to popraven. Několik dní po krutém trestu prý začaly z nočního nebe padat Vavřincovi třpitivě krvavé slzy. Koncem srpna se můžeme těšit na další zatmění, tentokrát měsíční. I v tomto případě půjde o zatmění částečné a ještě k tomu v maximu ponořené do západu měsíce. Střed zatmění totiž nastane 28. srpna ráno v 6 hodin 13 minut, nejen téměř za bílého dne, ale i 2 minuty před západem měsíce. Zemský stín ukrojí z měsíčního kotouče 93%. Dnešní procházka oblohou tedy patřila třem významným úkazům. Doplním ji už jen přehledem planet, které budou po delší době na chvíli kompletní. Merkur uvidíme počátkem srpna ráno nízko nad východo-severovýchodem. Venuše je v souhvězdí Panny večer nízko nad západo-jihozápadem. Mars bude v blížencích v druhé polovině noci nad východem. Jupiter se koncem měsíce objevuje ráno nad východo-severovýchodem, zatímco druhý obr Saturn se pohybuje zpětně v souhvězdí velryby, kde svítí po většinu noci kromě večera. Uran můžeme vidět v druhé polovině noci v souhvězdí býka. Neptun je v rybách po většinu noci kromě večera. Nejlepší podmínky jsou od konce srpna do konce října. Závěr naší procházky oblohou patří jako vždy měsíčním fázím. 6. srpna je měsíc v poslední čtvrti, 12. srpna při avizovaném částečném zatmění slunce nastane nov. Do první čtvrti doroste luna 20. srpna a na takzvaný jeseteří úplněk se můžeme těšit 28. srpna při částečném zatmění. A to už je opravdu vše. Přeji krásné léto a vydařenou podívanou.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách hrajeme o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, o tom, jak Webův teleskop odkryl tajemství vesmíru. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
0: Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod a proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
0: V poslední části dnešního pořadu vás čeká naše další letní repríza. Vydáme se spolu za žirafami.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V Africe nežije pouze jeden, ale hned čtyři druhy žiraf, z nichž některé se dělí na další poddruhy. Vyplývá to z odborných studií publikovaných v posledním desetiletí.
2: Skutečnost, o níž se léta spekulovalo, vzali na vědomí také odborníci z Mezinárodního svazu ochrany přírody, známého pod zkratkou IUCN.
1: Co toto druhové rozrůznění znamená pro samotné žirafy a jejich ochranu ve volné přírodě? A jak se na něj vůbec přišlo? I těmto otázkám se budeme věnovat v poslední části pořadu.
2: A dozvíte se ještě spoustu dalších žirafích zajímavostí. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.

0: O žirafách si budeme povídat s Markétou Glonekovou z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také zooložkou Ústecké zoologické zahrady.
1: Na základě jakých výzkumů vědci došli k rozdělení žiraf do 4 různých druhů?
2: Byly to dlouhodobé genetické výzkumy, kdy vědci, kteří pracují přímo v Africe vlastně v terénu a zabývají se i reintrodukcí třeba těch jednotlivých druhů a poddruhů, tak v rámci právě odchytů a uspávání žiraf vždycky odeberou vzorky. Po několik let odebírání těchto vzorků je potom geneticky analyzovali několikrát a dospěli k tomuto závěru, že neexistuje jen jeden druh, ale že jsou vlastně 4, které se opravdu spolu geneticky už několik set tisíc let nekříží.
3: A jaké druhy žiraf tedy existují podle těch nových informací a čím se liší? Dají se poznat třeba na pohled nebo jenom geneticky nebo nějak jinak?
2: Máme severní žirafu, já půjdu od zora v té Africe, pak máme síťovanou, masajskou a jižní. A většina z nich má ještě nějaké ty poddruhy, které jsou v podstatě totožné s těmi poddruhy z té původní taxonomie, akorát vlastně padají pod konkrétní ty 4 druhy. Co se týče toho, jak je poznáme, nejjednodušší je žirafa síťovaná, protože opravdu má tu kresbu úplně odlišnou od všech ostatních. Velmi typicky ta síť je opravdu síť a nemá tak velké mezery mezi těmi jednotlivými fleky. Pak je taková velmi asi dobře poznatelná žirafa masajská, která je tmavší povětšinou a má ty fleky takové jako vinný list, nebo i možná javorový by se dalo trošku připodobnit. No a ty ostatní jsou prostě žirafy s různými fleky. Ta severní by měla mít takové jako bílé ponožky, takže od kolen dolů vlastně fleky nejsou a je trošku tmavší než ta žirafa jižní, ale to už, když vidíte pouze jednu z nich, tak se to nepoznává tak snadno. No a pak by se měly také správně poznat podle lebek, protože došlo taky k veliké analýze lebek, což naznačovaly už takové útržkovité výzkumy v předchozích letech, ale nikdy to nebyla tak velká souhrnná analýza a tam se vlastně liší taky. Ale to samozřejmě poznáme, až když vidíme lebku a ne celou tu žirafu. Nicméně ta žirafa severní, především samci jsou typičtí tím, že vlastně mají kromě růžků i víc hrbolků na hlavě a ten střední takový skoro až dinosauří hrbol nebo roh tak je výraznější než od těch ostatních druhů.
3: Kteří savci jsou vlastně příbuzní žirafám, takhle opravdu už žádné jiné zvíře nevypadá.
2: Maličko tak vypadá nejbližší příbuzná okapi, což je vlastně taková pralesní žirafa, i když nemá tak dlouhý krk, protože ho v tom pralese k ničemu vlastně nepotřebuje. Tak je to nejbližší příbuzný a patří spolu do takzvaných žirafovitých. A pak už by se dalo přirovnávat třeba k jelenovitým nebo i povidům, což jsou krávy, antilopy, ovce, kozy. A společně jsou to tedy sudokopytníci.
3: Mohou se žirafy těch jednotlivých druhů v přírodě, alespoň některé navzájem setkat, nebo mezi těmi areály existují nějaké bariéry, které právě způsobily to rozrůznění?
2: Občas se setkat mohou, ale bariéry tam jsou a povětšinou se nekříží. Někdy na takových těch hraničních zónách se to stát může, ale už to neohrožuje ty jednotlivé druhy. Už by vlastně nemělo dojít k tomu, že by se ta žirafa znovu sloučila do jednoho druhu.
0: Žirafy dnes žijí především ve východní a jižní Africe.
1: Jaký je jejich nejběžnější biotop? Jak vypadá typická žirafí krajina?
2: Ta zóna, kde žijí, je vlastně pořád podobná, akorát už to není souvislá plocha, ale spousta ostrůvků. A ta ostrůvkovitost je pro většinu populací nebezpečná, dělá je ohroženými. A typický biotop, asi každý si představí žirafu pod akácií a pod takovými deštníkovitými stromy, tak je to tak, že většina těch žiraf žije v otevřenějších krajinách, ale není výjimkou ani taková jako křovinatější, my to nazýváme bush. A opravdu i obrovská žirafa se v takových krových schová, že ji nejste schopen na první pohled vidět. I když je to třeba větší stádo, tak jsou tam fakt úplně schovaný.
3: Čím se žirafy živí? Jaká je hlavní potrava jejich?
2: Žirafy se živí především listy, jsou to takzvaní okusovači a žerou teda listy, výhonky, větvičky a jsou schopní tím strávit většinu dne.
3: Oni žerou i ty trnité akácie nebo okusují z nich listy a jsou na to nějak uspůsobeny.
2: Mají velmi silný jazyk, takže ne tak snadno dojde k nějakému poranění, stejně tak ty pisky, tak už je silná. Mají hodně husté sliny, čímž pádem vlastně ten trn jakoby obalí a nepopíchají se. A mají ten jazyk velmi dlouhý, takže dokážou se tím jazykem dostat na docela maličkou plochu a stáhnout si ty lístky a ty výhonky, které by se nejraději dali.
3: Žerou někdy třeba i trávu a jak to dělají?
2: Žerou trávu minimálně, my to v zoologických zahradách můžeme vidět. Je to asi dáno tím, že prostě zkouší jako různou zábavu. Musí se hodně sklonit, není to úplně pro ní jednoduché. Občas to vidět je, ale trávu žerou opravdu málo.
3: Oni se takhle musí sklonit, když se chtějí napít.
2: Je to tak. Je to pro tu žirafu hodně logisticky náročné. Vzhledem k tomu, jak je dlouhá, tak se musí musí tak jako zvláštně rozkročit a poskládat všechny svoje součásti a v těchto situacích je nejvíc zranitelná v přírodě třeba pro predátora, takže ona si to jako velmi dobře rozmyslí, hodně se rozhlíží a pak až se skloní, napije.
3: Proč vůbec mají žirafy tak dlouhý krk?
2: Na tohle to jsou dvě teorie, obě budou pravdivé, protože určitě to šlo ruku v ruce v tom vývoji. Jedna z nich je právě to, že žerou ve vyšších výškách, což jim umožňuje mít takovouto prioritu, protože ostatní tam nedosáhnou. A druhá je takzvaný pohlavní výběr, kdy samci spolu bojují díky těm dlouhým krkům a těm růžkům právě o samice, a ty, co mají nejdelší krk a třeba největší ty růžky, tak prostě zvítězí v souboji a samice je jejich. I tohle to hrálo určitě v tom vývoji roli.
3: Jak vůbec může být dlouhý ten krk?
2: Když si to tak dáme průměrné žirafy, tak je to 2 až 2,5 metru.
3: A jak to má žirafa tedy s krčními obratly? O tom se často hovoří, jestli jich je víc nebo jsou nějak změněné.
2: Je jich pořád 7, stejně jako u všech ostatních obratlovců. Akorát vyšel před nějakými roky jeden článek, který řekl, že jeden z hrudních, tedy ten pod krčními obratly, ještě má podobnou funkci jako ty krční obratle, ale pořád je hrudní, tudíž ano, žirafa má 7, stejně jako ostatní, akorát jsou obrovský.
3: Má nějaké, řekněme, fyziologické vybavení, díky kterému se jí třeba nezatočí hlava při nějakém sklánění hlavy, nebo právě když se třeba napije, pak se rychle narovná.
2: Má žirafa velmi složitý, když to porovnáme s ostatními savci, cévní systém. On vlastně už je složité dostat krev ze srdce 2 metry výš do mozku, takže má obrovský krevní tlak, to srdce je opravdu silné. Cévy jsou hodně tlustostěné, bych řekla, a má takovou speciální síť céviček a kapilár pod mozkem, která zabraňuje tomu, aby když se skloní, tak se tam vlastně nalila ta krev a ty žirafy se zamotala hlava. Zároveň má specializované chlopně v krku, které taky se zavřou a trošku tohle to zbrzdí, takže jí nateče veškerá krev z toho krku do mozku, což by ten mozek samozřejmě neutáhl. Takže hlava by se jí neměla zamotat, ani když se skloní, ani když se pak rychle zvedne, protože ona se občas opravdu od toho pití zvedá rychle. Ten cévní systém tomuhle vlastně zamezí.

0: Zooložka Markéta Gloneková už se několikrát zmínila o růžcích, které mají žirafy na hlavě. Kolik jich bývá a z čeho vlastně jsou?
1: A k čemu žirafám slouží? Jen jako jakási výzbroj při zápasech samců?
2: Jsou to kostěné růžky. Nejsou teda stejné jako třeba u krav nebo koz, protože zůstávají pokryté kůží i srstí. U samců občas můžeme vidět právě oni, jak se těma růžkama, můžu říct, řežou, protože opravdu jsou to obrovské rány. Taky mají takové jako plešaté. Není na nich po nějaké době srst, ale když se mladě narodí, tak jsou velmi ochlupené, až takovými srandovně dlouhými chlupy. Samice taky ty chlupy tam mají. No a samci potom, když stárnou, tak se jim u některých těch druhů, ne u všech tedy, tak se jim vytvoří ještě takový jako prostřední větší hrbolek na čele. Některým se dokonce jich vytvoří i víc, někdy až 5 a někdy ještě i takové menší, ty už teda nejsou úplně takové ty základní. Jsou k tomu boji a jsou ke kráse. Čím starší a hrbolatější samec, tak tím je potom atraktivnější pro samici a tím větší má šanci vlastně vyhrát ten souboj, aby mohl s tou samicí se pářit, protože oni za těma samicema chodí právě v období říje, když se potkají s někým jiným z těch samců, tak se oni musí utkat. Ty růžky mají i samice, to je taková otázka, na kterou ještě jsme nedokázali odpovědět, ale prostě vyvinulo se to takto. Samice spolu teda nebojují a mají je i menší a právě ochlupenější.
3: Z přírodovědných dokumentů se asi většina z nás pamatuje, že ty žirafy žijí ve skupinách takových malých stádech. Jaké je obvykle jejich složení?
2: Taková ta největší stáda jsou složená právě ze samic a mláďat. Oni dělají takové jako rodinné skupiny často. Můžeme vidět i skupinu dospívajících samců, to jsou samci povětšinou mladší a ty dospělí samci pak už žijí samotářsky a chodí za těma samicema až v období říjí.
3: Jak často mají vlastně žirafy mláďata a kolik?
2: Žirafa rodí zpravidla jedno mládě, březí je 15 měsíců, pak téměř hned může dojít k dalšímu páření, takže tak zhruba po roce a půl vždycky může mít samice jedno, výjimečně dvě mláďata.
3: Jak jsou velká?
2: Mláďata jsou velká zhruba jako takový větší muž, takže mají tak třeba 180 cm a 100 kg.
3: Jak vlastně probíhá porod u žirafy?
2: Žirafa rodí tak jako postupně, ono se říká, že to mládě spadne ze 2 metrů, ale ono celé nespadne ze 2 metrů. Ono se tak jakoby postupně vysouvá, první jdou přední nohy, potom hlava. Ta hlava je nejníž, takže to mládě sice potom spadne, ale nespadne úplně jako najednou. Není to úplně příjemná cesta na svět asi být žirafí mládě. Do hodiny je nicméně schopné se postavit a následuje matku. Není to mládě takzvaného následovacího typu od začátku, ona ho první jako nechává někde ležet schované a až po nějakých týdnech začíná chodit se stádem. Takže když je úplně maličké mládě, tak je většinou někde stranou a máma se jde občerstvit a pak se za ním vrací. Někdy vidíme i takzvané školky, že těch mláďat je víc najednou, někdy je u nich nějaká teta, někdy jsou tam chvíli sami, když se všechny ty matky jdou najíst a pak se k ním vrací a kojí.
3: Jak dlouho to trvá, než doroste žirafa do takové, řekněme, jakoby dospělé velikosti?
2: Tak já bych řekla tak 3 až 4 roky, že pak už ta žirafa je taková poměrně dospěle veliká, pak už třeba jenom mohutní. Ideální doba pro transport žirafy je vlastně do 2 let, kdy ještě není úplně vysoká, protože přece jenom transportovat takhle obrovský zvíře není jen tak.
0: Pojďme se ale vrátit na začátek našeho rozhovoru k aktuálnímu rozdělení žiraf do 4 různých druhů. Jaký má význam pro žirafy samotné, třeba z pohledu jejich ochrany ve volné přírodě?
1: Podle Markéty Glonekové je ten význam obrovský.
2: Protože když máte jednu žirafu, tak všechny ty žirafy, které existují, tvoří poměrně vysoký počet. Ale když to potom rozdělíme na ty 4 druhy, tak vidíme, že vlastně každý ten druh potřebuje něco konkrétního a je něčím konkrétním ohrožen a ty počty jsou najednou mnohem nižší. Takže vlastně můžeme cílit tu ochranu mnohem lépe a můžeme se na to zaměřit už s konkrétními cíly.
3: Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN uznal oficiálně tu existenci 4 druhů žirafích. Co čekáte, že bude následovat?
2: Co bude následovat, se nedá asi úplně v tuto chvíli správně odpovědět. Navíc ty snahy o ochranu těch jednotlivých druhů v tomto pojetí už existují, protože spolek Giraffe Conservation Foundation, vlastně, který stojí i za tady tím vědeckým počinem, tak ty žirafy v tomto režimu chrání už mnoho let a dělá to správně. Ale určitě potom se to vlastně lépe prezentuje, lépe vysvětluje třeba i navenek pro okolí s potřebou třeba nějaké pomoci. Určitě potom to ovlivňuje i které žirafy se budou chovat jako záložní populace v zoologických zahradách. protože už vlastně i zoologické zahrady dostaly ten výsledek a budou se určitě tomu přizpůsobovat nějakým způsobem.
3: Jak na tom vlastně jsou ty jednotlivé čtyři druhy? Jsou některé z nich ohroženější a čím konkrétně?
2: Nejohroženější je ten severní druh, který, když si to vztáhneme na to, kde se ta žirafa vyskytuje, tak je to velmi často v nějakých zemích, kde dochází i třeba k válečným konfliktům, takže se tam třeba ta ochrana provádí i hůř. Obecně všechny žirafy a všechny další druhy ohrožuje nejvíc ztráta přirozeného prostředí. To je problém úplně veškerého života na zemi, nejen žiraf. Důležité je chránit ty biotopy a to prostředí jako takové a potom můžeme teprve chránit konkrétní druhy.
3: Žirafy, už se to taky zmínila, jsou často chované i v našich zoologických zahradách. Jaké druhy tady především máme?
2: Tady dochází vlastně k takovému lehkému rozporu, protože my máme teda povětšinou v zoologických žirafu Rothschildovu. Žirafa Rothschildova v tom novém taxonomickém pojetí takhle neexistuje. Byla vlastně přiřazena k té severní žirafě, k tomu druhu a konkrétně k poddruhu žirafy nubijské. Ten poddruh předpokládám, že bude kriticky ohrožený. Takže pořád ta žirafa Rothschildova je velmi ohrožená, i když už vlastně byla přiřazena k jinému poddruhu. To je zvíře, které máme v zoologických zahradách, akorát si ho asi budeme muset na jmenovkách teď už všichni přejmenovat. Ono k tomu už u některých zoologických došlo. Některé používaly oba názvy, některé zahrady možná budou dál používat oba názvy, protože ta žirafa Rothschildova teďka v přírodě je nazývána takzvaným ekotypem. Takže vlastně dá se pořád na ní koukat zvlášť, ale geneticky prostě patří do toho poddruhu žirafy nubijské. Dál máme žirafy síťované v poměrně velkých počtech v evropských zahradách. Potom máme žirafy kordofanské, což je taky poddruh té severní žirafy. Ty by měly určitě zůstat, i když jejich počty jsou nižší než třeba těch Rothschildek nebo těch síťovek. A potom máme ještě takové zbytky žirafy angolské, která teda právě teď je to už ještě o kousek jasnější, v té přírodě tolik ohrožená není. A ani tím pádem nebude potřeba tolik naší pomoc, takže ty postupně se v zoologických zahradách nahradí. Ono už jich je opravdu málo. To je poddruh žirafy jižní.
3: Jsou žirafy bezproblémoví chovanci v zoologických zahradách?
2: Ale jo, dá se říct, že jsou. Je potřeba samozřejmě velký prostor na takovéhle zvíře, je potřeba i velký výběh. Jsou velmi konzervativní, takže nemají rády změny, když se někde něco změní, i když se vymaluje ve stáji, tak potom odmítají jít domů. Jo, na všechno potřebují čas. Občas se poplaší, není to úplně jako domácí mazlíček samozřejmě, pořád je to divoké zvíře, ale jsou fajn i na ten chov. Největší výzva vlastně je krmení v zimě, protože ty listy tady se tolik nenachází v našich podmínkách.
3: Ono se v minulosti nedávno i řešilo, že jich je jakoby v zoologických zahradách už docela hodně a že se neví, co s nimi.
2: Tak to už není pravda dneska, protože vlastně na základě tady toho se žirafy, nechci říct, přestaly množit, ale hodně málo jich mělo doporučení k tomu, aby se rozmnožily. Tato doporučení dělá koordinátor napříč celou Evropskou asociací zoologických zahrad, takže se to velmi utlumilo a ono vlastně tím, že ta žirafa nerodí jako králík nebo myš, ale prostě to trvá, než ta populace naroste, tak teďka naopak zase budeme potřebovat trochu posílit.
3: A posiluje se ještě taky z volné přírody, jako kdysi?
2: Ne, to už není možné. U téměř žádného druhu, pokud to není ruku v ruce třeba s nějakou reintrodukcí, že někoho přesuneme z bodu A do bodu B v rámci zachování populace, my do zoologických zahrad už nesmíme žádné ohrožené ani vlastně neohrožené zvíře přivést.
0: O žirafách jsme hovořili se zooložkou Markétou Glonekovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také Ústecké zoo.
1: Máte-li někde ve vašem okolí zoologickou zahradu s chovem žiraf, schválně se při nejbližší příležitosti podívejte, jaký je to druh a jak moc je tím pádem vzácný.
0: A to je definitivní tečka za dnešním planetáriem.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
4: Planetárium.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně začíná pravidelný cyklus přednášek s názvem Piknik Nobel. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Evropa si připomíná den romského holokaustu. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. V amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v příštím týdnu začíná cyklus přednášek s názvem Piknik Nobel. Informovala o tom mluvčí univerzity Jana Kasaničová. Série pravidelných přednášek letos návštěvníkům představí například historii Nobelových cen.
2: Mezi tématy 8 pravidelných přednášek budou i moderní technologie, investování, zvládání stresu, obnova přírody, středověké rukopisy nebo průmyslové dědictví a globální angličtina. Přednášky se budou konat každou středu od 6 hodin až do 23. září. Z Ústí nad Labem Lucie Jízlová, Český rozhlas.
0: Radnice v Doxech na Českolipsku v následujících 5 letech vymění veřejné osvětlení. Město na to získalo dotaci 6,5 milionu korun z modernizačního fondu Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady pravděpodobně přesáhnou 13 milionů korun. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes 2. srpna připomíná Den romského holokaustu.
3: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 000 lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně i více oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26 stupňů Celsia a v platnosti je výstraha před rizikem požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S omezením počítejte v Litvínově v ulici SK Neumanna pod kruhovým objezdem u školy. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž Den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní 0,5 kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, víte, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: No, ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuj, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, to myslíš, jo? Tedy až třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělával pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z buču, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme prvně základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no.

0: to víš, někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
0: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
0: Tak. A Patýku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
2: To je zelí.
3: Mm-hmm.
2: To je zelí. Zelí.
1: Bereš další cibuli?
0: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
0: Ano. To se bez tak, jako pak uvařím, že víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
0: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
0: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
0: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
0: Každý ho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
0: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. A pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopejčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
0: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77.
0: Ale Patriku, víš, co řeknu?

0: Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý jado.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, a zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď.
2: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
2: Jo.
0: Na tom není složitý. Jo.
2: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě i kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někdy štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
1: A proč se to může tak říká?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. Aha. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom si pak odjeli,
0: No, když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no, Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No, já si myslím, že jsou hrozně fajné. Člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, takový jo, jako jo, na kusov ledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma. Ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: nač pouštěte skup.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem opraví část Londýnské ulice a změní dopravní režim v části Pastérovy. V Lounech dokončili výstavbu polopodzemních kontejnerů v Platanové ulici. U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Ústí nad Labem hledá firmu na opravu Londýnské ulice mezi křižovatkami s Moskevskou a Klížskou ulicí. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO může hledání dodavatele zkomplikovat letní termín. Stavební práce jsou naplánované na 7 měsíců.
2: Město chce rozšířit chodník k novému vstupu do Mánesových sadů, vybudovat přechody a upravit osvětlení i parkování. V části Pastaurovy ulice pak obrátí směr jízdy a umožní tak vjezd z Londýnské. Vzniknou také 4 kontejnerová stání. Cenu zakázky radnice nezveřejnila. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Lounská radnice dokončila v Platanové ulici 12. stanoviště polopodzemních kontejnerů. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu do nich lidé mohou třídit papír, plasty, sklo a kovy. Další podobná místa jsou například v ulicích Rakovnická, Školní, Husova a Tomanova nebo na sídlišti pod kasárnami. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Řecké úřady zadržely 2 muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně i více oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26 stupňů Celsia a v platnosti je výstraha před rizikem požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Turnově na Semilsku v ulici Čapkova hoří motorka. Na místě zasahují záchranné složky. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Dobrý den, posluchači stálí, i vy, posluchači, kteří jste se nachomítli nově. Dnešní téma bude trochu poučné, ale od mistra z největších Jiřího Suchého. Dnes vám ho představím jako autora svého lexikonu pro zamilované. To je taková malá knížka. Uvidíte, že se to třeba někde může hodit, protože jsou témata vtipná. Písničky s některými zpěváky zavoní novotou, to proto, abyste se mohli lépe vžít do témat z lexikonu. Hudební prostor jako první dostávají dva. Lída Pudubecká a Jiří Hromádka ve svém setkání.

lexikonem začnu u písmene A. Afekt. Afektem nazýváme prudké hnutí mysli, jaké známe třeba z manželských hádek. Do afektu se dostává žena obvinující svého muže z nevěry, anebo muž, který předstírá rozhořčení nad touto nehoráznou lží. Nebo také označení pro strojenost a nepřirozenost, kterou si dáma zjednává obdiv společnosti. Muž, toužící po obdivu, musí za tím účelem zkonstruovat objevný vynález, transplantovat orgán, složit symfonii nebo aspoň napsat lexikon. Dámě stačí, když si nasadí nesmyslný klobouk a chová se afektovaně. Dosáhne tím stejného výsledku.

To byla Ellen Lukášová s písní Pádím za tebou. A my pádíme za Arnoštem Pátkem, vlastním příjmením Pěček, který nás opustil velmi mlád. Zlá rakovina nedovolila žádný kompromis. Na Pátka ho přejmenoval František Janeček pro účinkování v jeho kapele Kroky, kde byl také začínající, ale už s nějakými úspěchy klavírista a zpěvák Michal David. Pozorný posluchač hudebně znalý si povšimne v dívce Michalova vlivu na Arnošta.

lexikonu skočím na písmeno E a hned slovo exhibicionismus. Chorobná potřeba veřejně odhalovat to, co bývá mnohdy zcela právem haleno. Ženy s rafinovaností sobě vlastní vymysleli pro svůj exhibicionismus atraktivní záminku – striptease. Muži, exhibicionisté, jsou odkázáni na veřejné sady a temné uličky, kde činí de facto co ženy v barech, jenomže bez nároku na honorář a za daleko trapnějších okolností. To je Eva Martinová, ani Tonda Hrůza s tím nemají nic společného, protože jsou jako Romeo a Julie.

Pamatuju si, že Tonda Hrůza, kterého jste právě slyšeli, přešel z Brna do Prahy a hned dokonce do divadla Semafor. To říkám pro posluchače Českého rozhlasu Sever, kde v pořadu Retro nabízím užitečné vědomosti z lexikonu lásky od Jiřího Suchého. Zůstaneme ještě v Brně se Štěpánem Mázlem a pak zas něco prozradím.

Než Iveta Bartošová zaspívá nádhernou lidovou píseň v úpravě Ládi Štajdla s jeho orchestrem Láska, bože, láska, mohu vysvětlit dvě slůvka na F. Fetišismus je chorobná záliba v suvenýrech, kdy se on honosívá trapnou sbírkou podprsenek, punčo

podvazků či falešných chrupů, odebraných milovaným bytostem mnohdy bez jejich vědomí nebo dokonce proti jejich vůli. F. Frigidní je dívka, která při milostných záležitostech dokáže velmi podrobně vyprávět komický zážitek z řidičského kurzu, pokud zrovna nezjišťuje, jak dlouho už nebyl vymalován strop.

To je také zamilovaná píseň mojí ženy. Známé písně mohou mít různé úpravy. Standa Hložek si nechal upravit píseň pro sebe. A to, i kdyby si z očí vyplakala.

0: byl hložek, tak dáme H. Holka je označení hadlivé, připojíme-li k němu slůvko lehká. S přídomkem jako lusk znamená však lichotku. Někdy se ale stane, že lehká holka je jako lusk. Toto magické spojení dvou protikladů v sobě skrývá nebezpečí pro ty, kdo mají rádi lusky. A ještě jednou H. Harem je prostor rozbitý působivými křivkami těl orientálních krásek, združený za účelem manželství se sultánem. Z dobrodění haremu těží hlavně zmíněný sultán. Tyl jen v netypických případech.
1: Když zůstaneš sám,

A nevadí, když bude ještě jeden duet? Já myslím, že nevadí. Stejně ho pustím. Jsou to moji oblíbenci Jana Chládková a Karel Černoch s želvými návraty.

Indiskrétní je člověk neschopný zachovat mlčení, které je v oblasti sexuality obzvlášť žádoucí. Pokud nedokážete udržet jazyk za zuby, myšleno svůj jazyk, vemte jed na to, že jste indiskrétem. Toliko i. Nevěděl bych, jak žít bez tebe. A možná to Pavel Bartoň vysvětlí.

A básník narazil na básníka, Jarda Vikrent. Měl jsem ho rád i proto, jak bez nějakého pronikavého hlasu si dovedl napsat píseň, kdy melodie neupozadila text. To na rozdíl u písní, které napsal jiným. U nás se vyzná Slunečnici.

0: Jelikož bude zpívat Milan, dáme písmeno M a objasním, co je masochismus. Znamená kombinaci milování s výpraskem. Masochista se dožaduje týrání a nemůže-li trpět, trápí se. Několik dobře umístěných ran bičem mu však spraví náladu. Každý však není ochoten poskytovat lásku formou podlitin, a tak mají masochisté mnoho problémů. Setkáli se někdy v životě masochista se sadistkou, mohou spolu prožít řadu nezapomenutelných okamžiků.
1: Toulal jsem se světem sem a tam, zarostlý a nikým nečekán, doufal jsem, že se to změní. Přecházel jsem trny kamení, poznal

jsem se však záhy probudil, zjistil jsem, že nechci, co jsem snil, chci jen poznat lásku velikou na jednom polštáři pod jednou dekou.

Na jednom polštáři pod jednou dekou. Tak jsem to viděl já. Jirka Halekal byl v mnohem stejného názoru jako já, proto se může klidně dožadovat kouska ráje.

doteků může pálit nebo hřát. Jen některé však cítíš na pořád. Pár tvých lásek bývalých.

0: V ráji byl pastevec Paris, česky Paříž. Nahoře Idě byl požádán třemi bohyněmi, aby rozhodl, která z nich je nejkrásnější. Protože za tím účelem odložili oděv, stala se tato událost oblíbenou inspirací nesčetným malířům. Paris označil za nejkrásnější bohyni Afrodité a stal se tak bez děky prvním porotcem při volbě královny krásy. A paprsky slunce prali a prali, jak zpívají Helena Vondráčková a Jiří Korn.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

Knižní lexikon není ještě zdaleka u konce. Pro vás, kteří by se chtěli dozvědět ještě něco navíc, napište a uděláme další díl. Pro dnešek toliko vše. Karel Gott nám ukáže cestu rájem a já se s vámi, zlatí posluchači, loučím a přeji, abyste měli za týden opět líbeznou náladu při poslechu našeho, vašeho retra. Naslyšenou a ahoj.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Právě dnes končí platnost nejstarším občanským průkazům, má je stále asi 5000 lidí. Část německého národního parku Saské Švýcarsko zůstává po páteční bouřce uzavřená. Ústí nad Labem během prázdnin opravuje školky. Do večera polojasno až skoro jasno, teploty i do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady anebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi necelých 5000 lidí v Česku. Od zítřka už je jejich držitelé ale nebudou moci využít jako doklad totožnosti. Vyměnit si je mohou i po skončení splatnosti, připomíná to mluvčí rezortu Adam Rezler.
2: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: Po silné páteční bouřce zůstává uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rathen je pořád životu nebezpečný, říkají to zástupci národního parku.
3: Daniel Thoman z národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rathen leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: V několika ústeckých mateřských školách pokračují opravy během prázdnin. Podle mluvčího radnice Marka Lukyniče město ve školce 5. května rekonstruuje střechu. Ve školce Písnička sociální zařízení a sprchy a ve školce Pohádka už opravilo obrubníky zahradních cest. Město současně nechá montovat klimatizace do 6 dalších školek. Nové jednotky dostávají školky Kytička, Vyhlídka, také Střekov, Větrná, Vojanova a Kameňáček. Čerpací stanice MOL uzavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku s prohlášením "Nyní se počítá každá kapka vody". Reaguje na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině v Dunaji plánuje Maďarsko také odstavení své jediné jaderné elektrárny Paks, která vodu z Dunaje využívá ke chlazení.
1: Sport.
0: Fotbalisté Olomouce se ve druhém kole šance ligy utkají s Mladou Boleslaví. Hanáci budou bojovat o premiérové body v nové sezóně. Duel Olomouc-Mladá Boleslav začíná už odpoledne v 15 hodin. V 17:30 má Výkop souboj Bohemians Hradec Králové a od 20. hodiny bude hrát Jablonec, který doma přivítá Pardubice.
1: Počasí.
0: Panuje polojasno až skoro jasno, přechodně i více oblačnosti, teploty od 26 do 29 stupňů, na severovýchodě kraje bude mírně chladněji, na horách počítejte s teplotami do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem je do dnešního večera pro veškerou dopravu uzavřený průtah 1/30 kolem hlavního nádraží. Jde o ulici Přístavní. Je to kvůli pokračujícím opravám Benešova mostu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem na severu Čech. Hezké dopoledne vám všem. Hezké poledne vám všem. Je 2. srpna. Možná někoho znáte, kdo dneska slaví. Kdo si zaslouží písničku na přání? Proč ne? Naše telefonní číslo je 475 212 212. Můžete napsat e-mail na zahrajte@rozhlas.cz nebo napsat SMSku ve tvaru zahrajte. Uděláte mezeru na jeden znak, připojíte text, ale bez háčku, bez čárek, abychom to tady přečetli. A to všechno pošlete na 90 011 04. Budu se těšit. Pojďme hned na první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Vlasta, krásné březno. A tuto písničku bych chtěla popřát, anebo poslat do nebíčka k mému bratrovi, který vlastně je to 40 roků, co umřel, jako 35 letej. Takže tu jeho písničku oblíbenou, na kterou jsme se domluvili, bych mu chtěla zahrát a myslím na všechny, co jsou nahoře v nebíčku. A i tuto písničku posílám všem lidičkám, který poslouchá, mojím kamarádům, kamarádkám a všem, aby nám to udělal trošičku radost. Vzpomněli jsme si i vlastně na našeho zpěváka, Tučního Michala,
0: dobře,
1: který už tam taky je.
0: Písnička je tady, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky děkuju moc a zdravím všechny.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Ano, je to tady, písničky na přání. Já jsem rád, že voláte a voláte na správnou adresu. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: No, já jsem teďko, před chvilinkou jsem si objednal pro moji paní nejkrásnější údolí Sázavská, stejně.
0: Ano.
1: A je to Chatařská oblast Vrtánčice a pro moji paní Šenkýřku.
0: Jak si to tam užíváte na Sázavě?
1: Ježíš, krása.
0: Jo.
1: Sluníčko pálí, hlavně se nevíme kam schovat. Práce nás moc nebaví, protože v tomhle vedu se to nedá.
0: Ano.
1: Tak na večeru, když

0: Jo, Český rozhlas Sever s vámi, písničky na přání, hezký den a popřejeme hezký den i další posluchačce. Krásný den.
1: Krásný den, tady Lenka z Olomouce.
0: Dobrý den. Co si budete přát a pro den. Koho?
1: Přál bych si písničku Osmý den.
0: Ano.
1: Od Olympiku.
0: Ano.
1: Bylo by to pro moji kamarádku Martinku.
0: Dobře.
1: Pro mého kamaráda Míšu. Pro naši paní asistentku, která tady s náma pracuje. A všem i vám do rádia.
0: Tak my moc děkujeme a pozdravujeme vás do Lovosic. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte písničky na přání, budeme se věnovat i těm písemným a já tady mám písničku, přání písničky od Terezy Maškové a Marka Lambory, náš příběh pro paní Martu z Barandova, pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmic, kterou zdravíme a zdravíme taky paní Martu z Barandova, jak píše Dominika z krásného Března. Písnička je tady, hezký den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré poledne s písničkami na přání. Vy voláte, jsem tomu rád, že voláte, máme tady další písničku, hezký den, kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady David.
0: Dobrý den, tak Davide, co budeme dneska hrát a pro koho to bude?
1: Hlavně pro vás do studia, protože jste nejlepší rádio a bude to od skupiny Buty František.
0: Takže tahle veselá písnička, znáš text téhle písničky?
1: Trošku, vím, že je to o Františkový babičce, no ale jinak moc nevím.
0: Jo, tak se podívej někde na internet a zaspívej si s touto písničkou. Měj se hezky, ahoj.
1: Jo, naslyšenou. Hezký den do vašeho rádia.
0: Děkujeme, naschle.

Český rozhlas Sever s vámi. Tak tohle je František, krásná věc samozřejmě, kterou jste si užili. Doufám, že si užijete i tu další písničkovou přání, to další, které k nám dorazilo mailem od Marie z Roudnice. Prosím o písničku pro mého manžela k jeho nedožitým narozeninám. Písnička je tady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, písničky na přání jsou tady, ty polední, naše telefonní číslo je 475 212 212. Hezký den, koho máme na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Zdenku. Zdravím. Tady je Marcela z Neštěmic.
0: Ano.
1: Já vás vítám z dovolený.
0: Děkuji.
1: A jsem ráda, že jste zase mezi námi.
0: Děkuji.
1: A písničku nechám jako překvapení a poslala bych ji Dominice a její mamince Jarušce, Marušce do Chomutova a do Šestajovic. Pak bych to poslala ještě Milence do Českého ráje a Helče do Litvínova a Petrovi a Ali do Stehelčese. A jinak všem, s kým si dáváme hrát, a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Dobře, písnička je připravená, mějte se hezky, naschledanou.
1: Vy taky a děkuju, naslyšenou.
0: Tak a písničku tady máme. Proč žiješ rád?

přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Severy s písničkami na přání. Pojďme na tu druhou, tedy další v pořadí. Ano, je to tak, vy voláte 475 212 212. Hezký den.
1: Hezký den, mám se oba a všem posluchačům, co jsou napříjmu. A chtěla bych písničku, jsem řekla, odkud by smolíka bázen žádný.
0: Ano.
1: Pro vás, pro moji sestru, pro mě a pro všechny hodní lidi.
0: Dobře, písnička je připravená a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Mějte se, dělečku, naschledanou.
0: I nadále krásný den, krásnou neděli vám všem.

Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem, za 11 minut 13. hodina a přede mnou je tady poslední dnešní písnička na přání, ta bude písemná, kterou jste napsali, je to tak, je to k výročí, významnému, kulatému výročí, Dáňovi k 50. narozeninám, Dáňovi z Chomutova, který má rád elány, tak ať má dostatek elánu do života, ať mu to v tom životě všechno funguje tak, jak si přeje, přeje celá rodina, jeho dcery a prostě všichni jeho kamarádi. Takže Dáňovi z Chomutova k 50. nám, eláni.

0: I nadále hezký den vám všem, písničky na přání končí, znovu ty další na vás čekají zítra po 12. hodině. Krásný den vám popřejeme i po 13. hodině, kdy navštívíme jeden z krásných českých zámků. Určitě už jste na nějakém zámku letos byli, tak jak ji navštívíme dneska, to se nechte překvapit po 13. hodině. A samozřejmě k tomu všemu zprávy v celou, ve kterých se mimo jiné dozvíte, že web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, protože ho napadli hackři.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste Žít online.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
3: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Podle policie zemřelo první srpnový den na silnicích v Česku 5 lidí. Jedno úmrtí bylo v Rumburku. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje. Napadli ho hekři. Panskou skálu u Kamenického Šenova od června navštívilo na 13 000 lidí. Do večera polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo, vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad lesy v Praze, kde se dodávka srazila s motorkářem. Ke smrtelné nehodě došlo také v Rumburku. V sobotu večer zemřel po srážce s osobním autem motocyklista. K nehodě došlo v křižovatce ulic Úzká, Šluknovská a Starokřečanská. Jak informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská, podle prvotních zjištění řidič osobního vozu narazil do protijedoucího motocyklisty, když odbočoval vlevo. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec. Na českých silnicích zahynulo 6 lidí. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje nebo provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, říká Čechová.
4: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Přibližně 8 000 turistů navštívilo v červenci Panskou skálu u Kamenického Šenova. Vyplývá to z informací Infocentra. Dalších asi 5 000 lidí zavítalo na Čedičovou skálu známou z pohádky Pyšná princezna už v červnu. Turisty poblíž čeká také novinka, říká to vedoucí informačního centra v místě Klára Machová.
5: My tam máme novou vyhlídku, která je v dochozí vzdálenosti. Není to ani velký kopec, ale je z toho opravdu krásný rozhled. A máme tam novinku, máme tam skleněnou modrou věž z místního sklářského studia a to je takový unikát a myslím si, že to stojí za to.
3: Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a také dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Podle lékařů se při vysokých teplotách může rozpadat jejich účinná látka. Zvláštní pozornost je věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Grecky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájili svěřenci Jaroslava Nedvěda v pondělí večer a zápasem proti Američanům.
1: Počasí.
3: Panuje polojasno až skoro jasno, přechodně více oblačnosti, teploty dnes do 29 stupňů. Platí stále mírná výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Litvínově počítejte s uzavírkou ulice Kloučkám, je to kvůli pracem na inženýrských sítích. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady část jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a peruckou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1 Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožíval, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal tzv. Master a já jsem chtěl pracovat jinde.

0: Sem na zámek?
1: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
2: Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako

0: hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhořel.
1: Vinou čeho?
0: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě, lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
1: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
0: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
1: V Itálii se netopí?
0: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
1: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
0: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě, takže to doufám, že si ho napsali.
1: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
0: Perlovou, protože to je barokní perla.
1: Kdy jste spal poprvé na zámku?
0: Já na zámku jsem nikdy nespal.
1: Ne,
0: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
1: Je to nepohodlné?
0: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
1: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
0: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám 2 jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo, kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě.
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku, zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil. s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako, dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: U jezera Most skončil 17. ročník Evropského hudebního festivalu Let It Roll. Průvodci na zámku v Roudnici nad Labem si pro návštěvníky připravili okruh do tamních sklepů. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v rakouském Salzburku polovinu Mozartových sošek. Do večera polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. U jezera Most skončil 17. ročník drum and bass festivalu Let It Roll. Podle mluvčí festivalu Jany Kalinové vystoupilo na 6 scénách přes 130 zahraničních umělců a akci během 3 dnů navštívilo na 25 tisíc návštěvníků z 80 zemí. Policie podle mluvčí Miroslavy Glogovské řešila několik desítek případů řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, držení návykových látek, drobné krádeže a výtržnictví. Festival se konal v Mostě podruhé. Organizátoři oproti Loňsku vylepšili odbavení. Při příjezdu se nikde nečekalo. Hlavní pódium pak namířili od města, aby snížili hlukovou zátěž obyvatel. Návštěvníky zámku v Roudnici nad Labem letos až do konce srpna čekají speciální prohlídky. Průvodci si pro zájemce připravili zážitkový okruh, během kterého lidé uvidí nejen historický hrad, vinice, ale také zámecké sklepy, kde v dřevěných sudech zraje víno z Podřipska.
2: Během 1,5hodinového programu se návštěvníci dozví o historii tamního vína, mohou také ochutnat 6 vybraných vzorků vín nebo speciální víno, které rozrává v hliněných nádobách kvevry. Zájemci se na prohlídky mohou registrovat na stránkách kulturaroudnice.cz. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Návštěvníci hradu Valštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit tak speciálních prohlídek pro milovníky historie. Druhá začíná v 14:30 odpoledne. Památkou návštěvníky provádí představitel někoho z bývalých majitelů, buď hrabě nebo hraběnka, říká to kastelán Radim Štícha.
3: Jsou to vlastně reálné osobnosti, které vychází z těch bývalých majitelů. Je to buď hrabě nebo hraběnka a návštěvníci předem nevědí, kdo je ten den bude provázet. Je to takové vlastně zpestření.
0: Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos přijali rekordní počet pacientů. Za první pololetí ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Je to asi o 1/5 víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že stanice dlouhodobě trápí nedostatek peněz a také personálu.
1: Počasí.
0: V noci polojasno, teploty klesnou na 18 nebo i 12 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra čekejte převážně jasno až polojasno, zejména přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty zítra mezi 30 až 35 stupni, na horách do 30 stupňů Celsia. Aktuálně je v platnosti výstraha před rizikem požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulici Osecká v Lomu na Mostecku přibližně u potravin Anička, pozor na nehodu, srazilo se tam osobní auto s cyklistou. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 14. posloucháte Český rozhlas Sever, hezké nedělní odpoledne. Jsme v půlce prázdnin, pesimisté pláčí, že se nám léto krátí, optimisté vidí tu sklenici poloplnou, já patřím mezi ně. Říkám si, že první půlka stála za to, tak i ta druhá půlka bude určitě nádherná. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít a my si zpříjemníme odpoledne písničkami, které nestárnou. Budou tu Petr Spálený a teď Lucka Vondráčková.
1: Pohodové odpoledne se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Asi tak 2 hodiny máme po obědě. Už máte hlad? Jak dlouho vydržíte bez jídla? Jak dlouho se dá přežít bez jídla? Toť otázka, na kterou dneska odpoví Martin Písařík. Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zastav mě.
1: Marek Ztracený k nezastavení, čeká ho obrovský koncert na Letné, už příští týden v pátek. Kdo tam jde, užijte si to naplno. Jste s Českým rozhlasem Sever, ale teď se budeme věnovat něčemu křehkému. Zhruba 5 desítek vystavovatelů, a to není z Jablonecka. To čeká návštěvníky přehlídky bižuterie Křehká krása, která bude od čtvrtka do neděle příštího týdne a bude v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Letos se přehlídka ve městě s bohatou sklářskou a bižuterní tradicí uskuteční už po 15. a nebudou tam jen místní výrobci.
2: Jsou tady vystavovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy, a už se letos zase stalo, že vlastně v červenci jsme zájemce o vystavování museli odmítat, protože je v podstatě nemáme kam dávat.
3: Popisuje zájem o letošní ročník přehlídky místopředseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
2: Řešíme takové problémy, že někteří vystavovatelé se rozhodli, že by chtěli stánek zvětšit, a my prostě nemáme kam.
3: Za vstupenku letos lidé zaplatí 150 korun, o 30 víc než loni.
2: Ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže de facto za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka.
3: Doplňuje Milan Kohout. Křehká krása nabídne i další program, říká náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Tradicí je, že se v rámci programu představí módní přehlídka právě Made in Jablonec, která je vždy pro ten rok aktuální, takže návštěvníci, kteří neměli možnost se na začátku roku zúčastnit této módní přehlídky, tak mají možnost ji zhlédnout, a to hned několikrát. Je vždycky rozdělena na první a druhou část, takže vždycky na začátku toho programu je ta první část a každý den ten kulturní program právě ta druhá část uzavírá ten program, který je na letní scéně.
3: V sobotu se představí i finalistky Miss České republiky a lidé budou moct vidět korunku pro vítězku této soutěže. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever.

půl třetí, vy jste s Českým rozhlasem Sever, půlka prázdniny tady, máme 2. srpna a zítra v pořadu Dáme řeč se tak trošičku prázdnin dotkneme v našem tématu. Možná jste se vrátili z exotických zemí, možná jste tam měli takzvanou i faraonovou nemoc a právě zítra se vás budu po 9. hodině ptát, jestli jste měli někdy otravu nebo nákazu z jídla, jako třeba salmonelu, kde a po čem se vám to stalo, míváte na dovolené v teplých krajích trávící problémy, jak to řešíte, jakému jídlu se radši vyhýbáte. To všechno zítra po 9. hodině, tak už si připravte telefony, už teď můžete klidně napsat mail. Hezký den vám všem.

0: křížem krajem.
1: Ano, bereme to křížem krajem od severu k jihu, od východu k západu, zůstáváme v našem kraji a dneska se podíváme do srdce. Do srdce Českého středohoří společně s klubem českých turistů Litoměřice a tip na výlet nám teď popíše Eva Bucharová.
2: Výlet dlouhý 14 kilometrů začíná přímo pod horou Milešovkou v obci Milešov, kam jezdí autobus z Lovosic. Trasa vede převážně po zelené značce. Prochází tudy i slavná zlatá stezka zemí hradů. Jeden z nich taky navštívíme. Zámek v Milešově stojí na skále v místě původního gotického hradu. Protože zámek slouží od roku 2001 jako domov pro seniory, vstup je jenom omezený. Z Milešova vede naše trasa silničkou do Velemína. Přitom po pravé straně míjíme zříceninu Hrádku Ostrý. Za Velemínem přijdeme podél trati k nádraží v Chotiměři. To je už dlouhou řadu let konečnou stanicí Opárenského expresu. Jakmile projdeme pod dálničním mostem, ocitneme se u Opárenského mlýna v Opárenském údolí, kudy protéká Milešovský potok. Kousek za mlýnem vystoupáme po zelené značce ke zřícenině hradu Opárno. Z hradu Opárno bylo už jen obvodové zdivo hradního paláce a kousek sklepení. Od hradu vystoupáme na Lovoš po naučné stezce Lovoš. Chatu na Lovoši provozuje klub českých turistů z Lovosic a je možné tady zakoupit občerstvení. Za dobré viditelnosti jsou odtud fantastické výhledy do oblasti Polabské nížiny, Dolního Poohří a na okolní vrcholy, jako je Milešovka, Kletečná, Varhošť, Radobíl, Házemburg, Lipská hora a mnohé další. Zpátky do Opárenského údolí sejdeme po Žluté. Opárenským údolím projdeme po naučné stezce až do Malých Žernosek, kde se napojíme na další naučnou stezku s názvem Brána Čech. Záhy se ocitneme na lesní pěšině, která se klikatí nad skalnatým údolím Labského kaňonu. To je slavná Porta Bohemica. Z vyhlídkového místa se nabízají výhledy na řeku a protější srázy kaňonu s ostrohem Tři kříže. Ke svému konci stezka klesá k zastávce v Litochovicích, odkud jezdí pravidelné vlakové spoje ve směru na Lovosice nebo Ústí nad Labem.
1: Samozřejmě ten výlet vám doporučím za dobrého počasí, takového toho ideálního, ne moc vedro, ne za deště, prostě když to bude, tak akorát. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Ve 3:45 posloucháte Český rozhlas Seber. Vzpomínám, že v tělocviku na základce jsme házeli granátem, že jsem si myslel, že to bude ta nejzvláštnější věc, kterou můžu házet, ale koukám, že se dá házet i cihlou. V Terezíně, v prostorách Ravelinu, se včera konala tradiční terezínská cihla. Součástí sportovního turnaje byly celkem 3 disciplíny, a to běh s cihlou, ocelový stisk cihly a hlavní disciplínou byl i hod cihlou do dálky.
1: Technika je výborná, nesmí se otáčet a nesmí se přešlápnout po rohu, protože poletíte za cihlou.
2: Takže já si stoupnu takhle, opřu si
1: nohu. No, můžete se opřít nohou, no.
2: Cihlu.
1: Jo.
2: Oběma rukama?
1: Oběma rukama dozadu a směrem nahoru.
2: Tak teď se naštru, jo?
1: No jo, pořádně se naštvete, ano. Tak dobrý, minimálně 6 metrů.
3: Hodnotí organizátor Petr Závodný můj cvičný hod, který ale hravě přehodila slečna Kristýna.
4: Zkusila jsem jenom tak, jestli mám blízko k tomu rekordu, co tady padlo. Něco okolo 9 metrů u holek.
3: A kolik jste hodila?
4: 7,70.
3: Zaházet si tradiční víc než 7-kilovou šancovkou přišel i Josef Kučera.
5: Jsem zedník, takže by tam nějaká zkušenost s rukou měla být, že jsem neměl v ruce.
3: Nikdy jste ji naházel?
5: No ne, spíš podával a tak. A usazoval. Včera jsem to zkoušel takhle, no. Musel jsem, abych věděl nějakou techniku nebo něco, abych tady nevypadal zase tak hloupě a něco jsem tady hodil.
6: A když za tou rukou, takhle už to nedotlačíš, ta ruka se zkrátí, víš co? Takhle, jak jste to ukazovali, to se blbě háže.
7: Tak rekordmanem tady máme stálého našeho účastníka Jardu Smělýho, hodil úctyhodných 13:34.
3: Popisuje dosavadní český rekord hlavní organizátor turnaje Vladimír Čech. Rekord si před několika lety připsal Jaroslav Smělý z Lovosic a se svým týmem dorazil i letos.
8: Mám tady svěřence ze Slovenska, Martin ze Šamorína, svěřenkyni ze Žadce. A tamhle jde s náma kamarád z Ústí nad Labem.
3: A závodníci se účastní i dalších disciplín.
7: Opatrně, tady tou částí chodby vlastně projdeme.
3: Takže vyloženě probíhají pevnosti závodníci.
7: No, tak, to mi přišlo zajímavé, protože jako běhat kolem pevnosti a nevyužít tohleto, co tady máme, by byla škoda.
3: Soutěžící změřili sílu i v ocelovém stisku. Cílem je udržet cihlu ve svislých pažích co nejdéle. Z Terezína, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 8 minut 3. hodina. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Od zítřka se do pro dopravu otevře most mezi Zákupy a mimo ní. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. Příjemný den, hezké, příjemné nedělní odpoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Rumburku večer zemřel motocyklista, srazil se s osobním autem. Stipendium Ústeckého kraje čerpá na 150 mediků. Od zítřka se pro dopravu otevře most na silnici mezi Mimoní a Zákupy na Českolipsku. Do večera polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Rumburku v sobotu večer zemřel po srážce s osobním autem motocyklista. K nehodě došlo večer kolem 19. hodiny v křižovatce ulic Úzká, Šluknovská a Starokřečanská. Jak řekla policejní mluvčí Miroslava Glogovská, podle prvotních zjištění řidič osobního vozu narazil do protijedoucího motorkáře, když odbočoval vlevo. Policie nehodu stále vyšetřuje, dechová zkouška u řidiče byla negativní. Ústecký kraj má různé programy a pobídky pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví. Například nabízí medikům až 500 000 stipendium. Podmínkou je závazek pracovat po studiu 50 měsíců ve zdravotnickém zařízení kdekoliv v kraji. Více řekl hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
3: My v tom systému dneska máme 150 mediků ze všech různých oborů. Podobný program s nižší dotací je i pro střední zdravotnický personál. Potom dotační podpora různých těch rezidenčních míst, kde kraj financovává to, co vlastně jde z ministerstva zdravotnictví.
2: Most na krajské silnici v Zákupech na Českolipsku bude od zítřka průjezdní. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Část autobusových spojů nahrazovaly posílené vlakové linky. Situace se teď částečně obrátí. Od pondělí začne série výluk spojených s údržbou železniční trati mezi Českou Lípou a Libercem. Jak uvedla krajská dopravní společnost IDOL, první část výluky je naplánovaná mezi Mimoní a Jabloní v Podještědí. Od 23. srpna se výluka na celý týden rozšíří až do České Lípy. Vlaky nahradí autobusová doprava. Policie v rakouském Salzburgu vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun. Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla 1 nebo 2 figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, a ne téměř polovina. Po ukončení výstavy se sošky měly prodávat kus za 90 euro.
1: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce se ve druhém kole šance ligy utkají s Mladou Boleslaví. Zápas začíná právě teď a Hanáci v něm budou bojovat o premiérové body v nové sezóně. V 17:30 má výkop souboj Bohemians Hradec Králové a od 20 hodin bude hrát Jablonec, který přivítá doma Pardubice.
1: Počasí.
2: V noci většinou polojasno, teploty klesnou na 18 nebo i 12 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra čekejte převážně jasno až polojasno, přes den se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty zítra vystoupí i k 35 stupňům Celsia, na horách čekejte teploty do 30 stupňů. V platnosti je stále mírná výstraha před rizikem požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Mezi Brozany nad Ohří a Doksany se srazila dvě osobní auta při průjezdu Dbejte pokynů policie. V Ústí nad Labem je do dnešního večera pro dopravu uzavřený průtah 1/30 u hlavního nádraží, tedy ulice Přístavní. Je to kvůli pokračující opravě Benešova mostu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Sever, krásné odpoledne. Včera jsem viděl na horách spoustu lidí, jak jdou do lesa z košíky, tak možná už rostou houby. Rozhodně máme dubu malin a taky borůvek. Jak jsme si zvykli, že chodíme na samozběr jahod, tak u nás máme i borůvkové farmy. Já mám stále takové trauma z dětství, když jsme chodili na borůvky do lesa, prý až nazbíráš misku borůvek, půjdeme domů. Hned víte, jak dlouho to bude trvat. Nejhorší pak bylo, když jste si drkli do té mísy a borůvky se rozsypaly. Tak pokud jdete na borůvky, ať vám chutná borůvkový koláč. Hezké odpoledne i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Jiří Korn a teď Argema.
1: Pohodové odpoledne se Zdeňkem Lukeslem.

0: Chtělo by to více deště. Přivolávač dešťových přeháněk Jirka Korn na Českém rozhlasu Sever. Hezké nedělní odpoledne vám všem. Vydáme se do jedné zahrady, která potřebuje po 50 letech modernizaci. Najdeme ji u bývalé školky v Krupce na Teplicku. Areál využívá obecně prospěšná společnost Arkádie, která se teď za pomocí sponzorů pustila do přestavby. Venkovní prostor je oblíbeným místem klientů, stacionáře nebo zaměstnanců se zdravotním postižením a také jejich asistentů.
1: V létě to využívají hodně tu zahradu, takže tam děláme i malou kuchyňku, aby si třeba obědy tam mohli ohřát a prostě trávili ty hezký dny venku.
2: Lenka Pichertová vede chráněnou dílnu a stará se o krupskou pobočku Arkádie. V dílnách pracují keramici, v patře je stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra. Zatím sledují proměny oplocené plochy z oken budovy.
1: My tady máme 17 klientů ve stacionáři, v chráněný dílně 20 zaměstnanců, takže tu zahradu budeme využívat hlavně teda ty stacionáře.
3: A je pravda, že naši klienti stacionáře tu zahradu v letě hodně využívají, takže teďka, když byla stavba, tak oni samozřejmě jsou rádi, že tady je stavba, ale pořád, kam máme jít, no tak chodí teda na druhou stranu, což je ta severní, ale už se samozřejmě těší na to, až budou moc přijít sem. No.
2: Usmívá se ředitelka společnosti Lenka Machaloušová. Konzultace o podobě zahrady trvaly 3 roky. Začátkem prázdnin se nastěhovala stavební firma a v září má být hotovo.
3: Ale všechno je to navrženo tak, aby ta údržba byla co nejmenší, protože nemáme zahradníka a naši zaměstnanci v chráněné dílně umějí vyrábět keramiku a neumějí se starat o zahradu.
4: Prostě budou mít to rozšíření prostor.
3: Tak je to rozšíření prostor pro to, aby se dal do hezké zahrady koukat, aby se do ní dalo vejít a projít. Spoustu zaměstnanců i třeba z asistentů si potřebuje na chvilku jako vorazit, protože práce s našima klientama je velmi náročná.
2: Zahrada vybavená třeba mlhovištěm bude určená k odpočinku, ale najde se tu i místo pro levanduly.
3: Máme tady v plánu na téhle ploše, že bychom měli levandulové políčko. Jdeme do toho hodně jako naivně, tak vidíme, jestli nám ta levandule tady vyroste a chtěli bychom potom dělat vonavý balíčky do naší prádelny.
2: Stavební dělníci už vybourali a odvezli tuny starého betonu. Cesty a odpočívadla vydláždili zámkovou dlažbou a srovnali plochy pro trávníky. Teď je vystřídají truhláři, aby postavili altán nebo vyrobili dřevěné sedáky do atria. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, s vámi máme nedělní odpoledne. Určitě vás bude zajímat, jaký bude první pracovní týden zítřejšího dne. Na telefonu je Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Začneme u dnešního večera a noci. Jak se to bude vyvíjet dneska u nás?
1: Tak teď v současné době máme v Ústeckém kraji většinou polojasno a teplota je v rozmezí většinou 23 až 28 stupňů a možná ještě teplota o stupeň povyleze během zbytku odpoledne. A v noci to vypadá, že bude většinou polojasno. Ty noční teploty v důsledku malé oblačnosti a slabého větru mohou být značně rozdílné, takže může být na části území kraje 18 až 15 stupňů, ale ojediněle zejména v údolích může eventuálně klesnout teplota i na nějakých 12 stupňů. A jak jsem říkal, většinou bude mimo hory, teda bude většinou slabý vítr v noci.
0: Ano, a zítřejší den bude jaký?
1: Zítřejší den bude poměrně horký, většinou jasno až polojasno, přičemž se bude přes den tvořit převážně taková ta kupovitá letní oblačnost, která se večer zase bude rozpouštět a maximální teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů na severovýchodě kraje, to znamená zejména ve Šluknovském výběžku o něco chladněji, jenom pouhých 30 až 33 stupňů.
0: Já vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Nastranou.
0: Tak vlna Weather pokračuje, držte se, hezký den.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Sever. Je čas vystoupat na pořádný kopec, ale nebojte, my tam vystoupáme za vás. Jdeme na hrad Bezděz. Je to jeden z nejtajemnějších hradů na severu Čech. V celé České republice se považuje zřícenina hradu Bezděz za jeden z nejlépe dochovaných hradů Přemysla Otakara II. Více už nám řekne Renata Filipi.
1: Bezděz je totiž opředem mnoha tajemstvími. Například se říká to, že na hradě se tak zalíbilo čertům, že tam po mnoho let prováděli svoje reje. Na hradě se jednodobo vyskytoval kouzelný trpasličí pohár a dokonce tam niši ukryli i poklad. Legenda o pokladu se dokonce stala inspirací pro Bedřicha Smetanu. Podle ní totiž zkomponoval operu Tajemství. Pro mnohé umělce se Bezděz stal nevyčerpatelnou studnicí inspirace. A mezi ně patří například jeden z našich nejslavnějších básníků Karel Hynek Mácha. Právě proto patří Bezděz k nejzajímavějším a nejtajemnějším hradům v Česku. Historikové dopátrali, že za vybudováním hradu stojí český král Přemysl Otakar II. Výstavba proběhla s obrovskou precizností v letech 1265 až 1278. Hrad ve stylu rané gotiky se jako jeden z mála dochoval v původní čisté podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo, ani nebyl zbořen jako jiné slavné hrady u nás. I když je Bezděz považován za zříceninu, řadí se mezi nejvýznamnější památky Česka.
0: A jak se to zpívá v jedné slavné písničce, jsem nahoře Bezděz. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, 2 minuty po půl čtvrté.

0: všem krajem.
1: A v tuto chvíli se vydáme z Koštova do Vaňova, ale půjdeme výšlapem po levém okraji Labského údolí mezi Portou Bohemikou a Hradem Střekovem. Naším cílem budou vaňovské vodopády s Evou Bucharovou.
2: Z Ústí nad Labem popojedeme vlakem do Koštova, což je dneska součást Trmic. A po Mudré to vezmeme přes Milbohov a Stebno do Moravan, kde přejdeme na žlutou stezku k vyhlídkovému místu zvanému Vaňovská skála. Odtud je za dobré viditelnosti báječný pohled do hlubin Labského údolí a na Ústeckou kotlinu, hlavně potom na hrad Střekov a na Masarykova zdymadla. Naše procházka pak vede dále silničkou do Podlešína na vyhlídku Vrkoč, kde je kromě této také proslulý vaňovský vodopád, v zimě ledopád. Výlet zakončíme u přístaviště ve Vaňově, ale pokud byste chtěli, mohli byste z Vrkoče dojít po naučné stezce až na Větruši a při této příležitosti ještě navštívit Humboldtovu vyhlídku. Z Větruše se dá sjet lanovkou přímo do centra Ústí. Je to výšlap nějakých 17 kilometrů, takže solidní celodenní turistická dávka.
1: Tak na ten ledopád si ještě určitě nějaký ten týden počkáme. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

zem zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Minutu po tři čtvrtě na čtyři, Český rozhlas Sever s vámi. Chtěl bych říct ahoj, ale no, vodáci nemají moc dobrou sezonu. U nás aktuálně se dá splouvat jen 7 řek, další 3 jen v některých úsecích, vyplývá to z webu raft.cz. To ale není případ Jizery, tam si letošní sezonu chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a Jizera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a jeden kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne,
3: jezdíme takhle každý rok. Vždycky sem?
2: Ne, jsme byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
3: S rodičema jste tady nebo s nějakým táborem?
2: Ne, tady s rodičema, jenom tačkové mamky si užívají do nám.
4: A máme stejný trička.
3: Máte všichni stejný trička?
4: Tyhle.
2: Nemáte jméno?
3: Nemám, no.
2: A palucha na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
5: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to. Asi dobrý, jo. Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
6: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil, ale teďka je to takový, jako někdo přijde, ale nebývá to úplně nejlepší. Ty koloběžky právě netáhnou. Si myslím, že ty lidi jsou furt tak nějak podobný, ale ty koloběžky nic moc.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever.

0: Za 8 minut čtvrtá hodina odpolední po 16. hodině nás čekají hvězdné návraty. Budeme se věnovat takzvanému nahrávači jednoho našeho slavného komika, ale i on sám vedl skvělý umělecký život. František Budín, to je to jméno, o kterém je řeč. Po 16. hodině se těšte, nejdřív ale zprávy v celou. Dozvíte se, že v Českém středohoří žije podle přírodovědců na 2200 druhů motýlů. To je skvělá zpráva. Krásný den, hezké odpoledne všem.
1: Pokým krásně

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků. V Českém středohoří žije podle přírodovědců na 2200 druhů motýlů. Kontroly hygieniků na festivalu Benátská odhalily prohřešky u 4 stánkařů. Do večera polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní odpoledne. Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost, případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uschovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Více řekl Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
2: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
0: V Českém středohoří, včetně údolí řeky Labe, přírodovědci sledují až 2200 druhů motýlů, včetně ohrožených druhů vedených v takzvaných červených seznamech. Uvedla to dnes ČTK s odkazem na vyjádření Františka Buckého z Agentury ochrany přírody a krajiny. Výskyty skoro 900 motýlých druhů přírodovědci potvrdili například na stepním kopci Oblík, dále také třeba na Rané nebo na Písečném vrchu. Rekordmanem jsou podle Buckého stráně v okolí Církvic na Ústecku, tam se podařilo najít 1350 druhů motýlů. Čísla nezahrnují jen nápadně velké denní motýly, ale také třeba noční můry nebo drobné motýly, které laici mohou zaměňovat za mušky. Celkem 33 stánků s občerstvením zkontrolovali hygienici na hudebním festivalu Benátská v Liberci. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám zázemí pro personál, špatné teplotě hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Více řekla mluvčí liberecké krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
3: Většina provozovatelů mají již mnohaleté zkušenosti a jsou si plně vědomi své zodpovědnosti. Samozřejmě na takovém festivalu je velké množství návštěvníků, které zvyšuje náročnost toho provazu.
0: Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik 10 000 Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo podle nové bilance úřadů 72 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maroští pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali. Severoafrická Seuta je v schengenském prostoru, ale dlouhodobě ve zvláštním režimu. Při cestě do Španělska tam platí kontroly.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno s teplotami, které klesnou i ke 12 stupňům. Nejchladněji bude v údolích. Zítra převážně jasno až polojasno, zejména přes den se ale už začne vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty zítra mezi 30 až 35 stupni. V platnosti je výstraha před rizikem požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Brozany nad Ohří a Doksany policie řeší srážku dvou osobních aut, policie je na místě. Na silnici v Jirkově u Chomutova pozor na nehodu dvou osobních aut, je tam od Vinařic neprůjezdný jeden pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzmann. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
5: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
4: Byl to Franta Univerzál.
5: Co kdo?
4: No náš komik.
5: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
4: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
6: Já jsem doktor Vobtáhlo.
4: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
6: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
4: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
6: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
4: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
7: Ale že koukám jako blázen.
4: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu.
3: Aha.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kviz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to no. Je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No, chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No, ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No, to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No, ano.
2: Tohle to?
1: No, to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No, samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No, je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No, tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, benžo a basa, to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě.
1: Z benžo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: No, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chce nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš, no, samozřejmě.
3: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No je dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících, ano.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec, ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době.

0: době, když se ti zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, když se nesmějí střílet?
0: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
0: No jo.
1: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
0: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
1: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
0: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
0: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
2: František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holcmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holcman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holcmanova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu. Neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, no. Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Co? Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde, no, ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Kde jste se
1: narodil? Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: ečvíčov,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, zkrátka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, jo, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to...
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No, no už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, jíte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budiš, pravě, ale... divná.
0: Divná. Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a, jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mi mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte to?
3: No ano, tu vaši básně.
2: Jo, tak já řeknu tu básně.
3: No,
2: tady,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demete. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu to smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudy. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak je své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
3: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
3: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
3: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
3: Co?
1: Na jakém poli?
3: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no.
3: Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
3: No to, aby se to neurazilo právě. Různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
3: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
3: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
3: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
3: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
3: no.
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
3: No, slas, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano.
3: Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo?
3: Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no, a jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste tak, kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je víte, pravda. Naschledanou.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Právě dnes končí platnost nejstarším občanským průkazům, mezi lidmi jich je přibližně ještě 5 000. U jezera Most skončil dnes 17. ročník Evropského hudebního festivalu Let It Roll. Nedaleko Athén se při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Do večera polojasno až skoro jasno, teploty stále i do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady anebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4 700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moci využít jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rösler.
2: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: U jezera Most skončil 17. ročník Drum and Bass festivalu Let It Roll. Podle mluvčí festivalu Jany Kalinové vystoupilo na 6 scénách přes 130 zahraničních umělců. Akci během 3 dnů navštívilo 25 000 návštěvníků z 80 zemí. Policie podle mluvčí Miroslavy Glogovské řešila několik desítek případů řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, také držení návykových látek, drobných krádeží a nebo výtržnictví. Festival se konal v Mostě podruhé, k jezeru se přesunul z bývalého vojenského letiště ve středočeských Milovicích. Organizátoři oproti loňsku zlepšili odbavení. Při příjezdu do areálu se nikde nečekalo. Hlavní pódium namířili od města Most, aby snížili hlukovou zátěž obyvatel. Restaurátoři obnovili historický kříž v libereckých Kateřinkách, oznámilo to vedení města. Památka je u bývalého hřbitova a byla ve špatném stavu. Restaurování stálo 72 tisíc korun.
3: Kříž pochází z roku 1910. Stojí na kvádrové základně a podstavci. Samotný kříž je kvádrový litinový monolit. Podle odboru ekologie magistrátu byla památka velmi zanedbaná. Restaurátoři provedli biosanaci, očištění, retuš, obnovili párování, zpevnili základnu a podstavec. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Athén. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katimeriny informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech stále pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů, ti ale na místě vrtulník nemají, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno s teplotami mezi 18 až 12 stupni. Zítra bude převážně jasno až polojasno, zejména přes den se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty zítra mezi 30 až 35 stupni Celsia ve stínu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Málkovem na Chomutovsku po silnici 1/13 policie řeší nehodu dvou osobních aut a jednoho nákladního auta s únikem oleje. Místem projíždíte Kyvadlově podle pokynů policie.
4: Policie řídí tady kyvadlový provoz, to znamená ve směru od Brunicové zdržení a 110 minut od směru z Chomutové o to o něco kratší.
0: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna známe lepší cestu.

0: Vysočina na severu.
1: Vítejte, dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes vás pozvu na Děčínský zámek, na koncertní šňůru kapely Trilobit Rock a taky k popovídání s Petrou Adamcovou, která si vyzkoušela profesi muzikantky a zpěvačky. Přidám pár pozvánek do příštích dnů a v závěru nás čeká další kapitola z válečných memoárů Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii.
0: Český rozhlas Sever.

0: Členové kapely Trilobit Rock Jeremiáš Tóth a Michal Kuna nejsou hosty týdeníku Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever poprvé. Tradičně nás zvou na benefiční motobraní v Doxech, ale tím jejich léto zdaleka nekončí. Tak pojďme si s Michalem Kunou udělat takovou malou rekapitulaci.
1: Kapelu Trilobit Rock bylo možné vidět už na Řipské pouti, potom samotné Doxy na Mácháči, kde děláme motobraní, potom v Žhalousticích, ve Šluknově, v Litoměřicích, v Úštěku, v Teplicích, v Liberci a vypadá to, že i v Žadci na Dočesný.
2: Protože jste spojeni i s motorkářstvím, tak by mě zajímalo, jestli na ty koncerty jedete autem anebo na motorce. Ono někdy ty hudební nástroje na motorce se to špatně převáží, Jeremiáši?
3: Paradoxně jediný, kdo z nás teďka aktuálně má motorku, je náš bubeník. Ale nevozí na ní bicí samozřejmě. Ty mu vozíme v dodávce.
2: To obsazení, tak samozřejmě bicí, kytary, dvě, tři, nebo jak?
1: Kytaru máme jednu, tu hraje Karel Líbal, na klávesi hraje Pepa Hájek, na bicí hraje zmíněný Luboš Poupa, Jeremy na basu a Michal Kuna zpívá.
2: Takže vy jedete naprosto v klídku a tu motorku si můžete užít, protože ten hlásek si vezete sebou.
1: Ano, je to tak, užíváme si to včetně motorky a včetně já to pohodlí jako zpěvák si užívám v té dodávce.
2: Až takhle, dokonce vás vozí stejně jako tu bicí. Soupravu.
1: Tak je pravda, že nás vozí Roman Slavík, to je náš řidič a moc si to vychvalujeme všichni.
2: Možná bychom mohli dodat ještě pár konkrétních dat. Žalhostice, Žalhofest, to jste zmínil, 4. července. No a vypadá to, že v srpnu nebude ani jeden volný víkend.
1: Tak ve Šluknově hrajeme 8. srpna, Litoměřický mezinárodní pivní festival hrajeme hned týden na to 15. srpna, v Úštěku vlastně na jezeře hrajeme 21. srpna motosraz. Potom v Teplicích už pokračujeme na pivním rinku. No a pokračujeme v Liberci a zakončíme Žateckou Dočesnou.
2: Takový je kalendář, ale podotýkám jenom kalendář, který se týká severních Čech, jinak vyjíždíte samozřejmě i jinam po republice. A protože o vás víme, že máte vlastní tvorbu, tak by mě zajímalo, jestli po CDčku Sever, Trilobit Rock Sever, jestli už se v těch šuplících začíná hromadit něco nového.
3: Už se začíná hromadit hodně, začínáme i chodit do studia, začínáme nahrávat. Všechno se už jako postupně rozjíždí na nějaký další CDčko.
2: Je takovým dobrým zvykem nové písničky nejdřív tak trošku otestovat na posluchačích, na těch živých koncertech a tam vidíte, jak lidé reagují, jestli to bude ten hit nebo jestli to je písnička, která si ještě počká na svoji slávu. Tak budete už na těch letních koncertech dávat k dobru ty nové písně?
3: Určitě do našeho setlistu zařazujeme teďka nový songy a postupně to takhle obměňujeme, aby se měli fanoušci pořád na co těšit.
2: Měli bychom asi říci i jména autorů, kdo má na starosti převážně hudbu, kdo textuje, nebo je to takové kolektivní dílo?
3: Je to hodně kolektivní, všichni se na tom podílíme.
2: Takže spory o autorská práva nehrozí?
3: To rozhodně ne.
0: Rozpis koncertů s daty a místy najdete na webu kapely Trilobit Rock a taky řadu jejich klipů. Milovníci roku i motorek si přijdou na své.

0: Dalším hostem dnešního vydání týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever je Petra Adamcová. Když se mi poznala, tak jsem začala váhat, jak vám ji představit. A tak jsem Petru požádala, aby sama za sebe vyplnila takové stručné slovníkové heslo. Kdo je Petra Adamcová?
1: Že jsem amatérská hudebnice, malířka, provozuji penzion, dělám kurzy italské kuchyně, jsem bývalá klenotnice a hlavně jsem máma tří dětí.
0: Pro dnešek my si vybereme tu hudbu. Tak jak se to tak mámě tří dětí stane, že si řekne tak a já si napíšu písničku?
1: V podstatě to bylo úplně omylem. Po rozvodu, kdy jsem byla nucena nechat všechny tři děti v Itálii, tak jsem se vrátila do Čech. Byla jsem opravdu v velice těžké životní situaci. A jednou jsem takhle šla na houby a sedím v tom lese a najednou jsem si říkala, že bych docela oprášila kytaru, na kterou jsem se učila 6 let v Lidušce, když jsem byla malá. Přišla jsem domů, vzala jsem kytaru do ruky a napsala jsem během půl hodiny text i hudbu k jedné písni, to je právě ta hlavní z mého alba Buď sám sebou. Vlastně mluvím k jednomu členovi mé rodiny a snažím se mu říct, že je důležitý být sám sebou, jaký jsou vlastně hodnoty důležitý v životě. A myslím si, že píseň, když jsem ji pak zahrála mamince nebo nějakým lidem okolo, tak říkali, Ježíš, pokračuj. Tak jsem říkala, dobře, zkusím to. A opravdu během týdne jsem napsala 5 písní, ale to bylo tak, že já jsem se budila i v noci, slyšela jsem hudbu, psala jsem si do notýsku slova, nebo třeba jsem jela nakoupit a musela jsem se opravdu zastavit a psát si slova, protože najednou se mi to v té hlavě nějakým způsobem rodilo úplně samo. Pro mě to byl neuvěřitelný zážitek. Člověk, když chce něco napsat nebo chce teď v tuhle chvíli něco namalovat, tak nejde to. Mm. Těch 5 písní se teda zrodilo během týdne. Poslední píseň v italštině teda jsem napsala až po roce a půl, kdy už jsem opravdu chtěla a lidi už mi říkali, hele, už jako vydej to, něco s tím udělej, protože to je škoda, aby tohle nešlo jako ven. Na konci roku 2025 se mi podařilo to CDčko zhotovit. Dělala jsem si teda sama grafickou úpravu, myslím si, že se opravdu povedlo. Je tam i kód ke stažení. Jsou tam veškerý QR kódy, aby člověk i viděl třeba překlad té italské písně. Jo, ostatní písničky jsou v češtině.
0: No, já si myslím, že v tuhle chvíli už si posluchači říkají, že by bylo možná zajímavé alespoň jednu písničku z toho alba Buď sám sebou si dát a pak můžeme v tom povídání pokračovat.

0: písnička Buď sám sebou ze stejnojmenného alba našeho hosta v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever Petry Adamcové. Bez nadsázky se dá říci, že hudba, muzika tady zafungovala i jako lék.
1: Měla jsem to těžký v tom, že já jsem mýho nejmladšího syna neviděla 4,5 roku, od 10 do skoro 15 let. A když jsem ho po těch 4,5 letech viděla znovu, tak z malého dítěte byl fousatý kluk. Jo, o hlavu větší než já, takže pro mě to bylo opravdu, opravdu těžký a píseň, kterou jsem mu napsala, ona vlastně není smutná, ona je povzbuzující v tom, že já mu dávám na vybranou, že jestli opravdu mě vidět nechce, tak mu dávám vlastně OK a přeju mu, aby byl hlavně šťastný v životě. To je vlastně podstata tady té písničky, která se jmenuje Lui. To znamená v italštině on, mluví vlastně o stvořiteli, který jako jediný nás může soudit.
0: Každé správné album by mělo mít křest, samozřejmě album Buď sám sebou Petry Adamcové ten křest mělo taky. Mě tam malinko překvapilo, že kmotrou byla Nela Boudová, tak nevím, jestli ji obdivujete jako herečku, nebo jsou tam nějaké osobní vazby?
1: Nela Boudová je naše dlouholetá kamarádka, byla u nás na statku Slunečnice na kurzu italské kuchyně a já jsem jí dala moje CDčko. A ona hned druhý den mi volala a říkala, hele, já jsem si ho dala v autě a hned u první písničky jsem se rozbrečela. A já říkám, hele Nelčo, jestli chceš, tak 6.12. mám křest a pro mě by bylo strašně velkou ctí, aby ty se byla kmotrou.
0: Já bych z těch jejich slov ocitovala jenom takový opravdu kraťonký úryvek. Bolest otevře srdce do kořán, to já v plné míře podepisuji. Ale když jsem řekla, že každé správné album má mít křest, to vaše křest tedy mělo, ale z toho alba jsou také už dva klipy. Jednak je to k té italské písničce věnované synovi a jednak je to k té písničce Buď sám sebou, kterou jsme slyšeli. A já nevím, jestli jsem ten příběh četla dobře, ale pro mě to byl příběh dcery a otce.
1: Ano.
0: Možná, že vy tam vidíte příběh jiný. Bylo to něžné, bylo to emotivní. Trošičku možná i na ty slzy, ale konec dobrý, všechno dobré.
1: Je to tak. Je to tak. Já jsem vlastně tady na tu píseň, protože to je hlavní píseň alba, jsem chtěla natočit profesionální videoklip. Jsem oslovila jednoho režiséra a kameramana, jmenuje se Alexandr Znaharčuk. On opravdu vždycky přijel, udělali jsme kus scénáře, dal mi nějaký termín, scháněla jsem teda herce, že jo, samozřejmě. Pro mě to bylo zase úplně novinka, byl to pro mě opravdu zajímavý zážitek. Vlastně nedělal to jenom pro mě, ale dělal to i pro ty posluchače, který potom vlastně ten videoklip uvidí a uvidí v tom tu sílu a hloubku vlastně i toho textu a tak dále. Takže, jak říkám, děkuju moc krát.
0: Tak já se teď maličko vrátím na začátek těch vašich životních rolí. Jste vyjmenovala celou řadu, tak nevím, jestli ta hudba tam bude mít nějaké stabilnější místo. Prvotina, album Buď sám sebou je na světě. Potřebujete zase nějaký silný impuls, aby začaly vznikat písničky druhé? A nebo když je člověk šťastný, tak ani nemá tak velkou potřebu tvořit?
1: Je to možné, že nemá ani velkou potřebu tvořit, bohužel. I když občas se mi něco v té hlavě zase rodí, ale já mám tolik práce, že na to vlastně ani nemám čas. Ale určitě pokud bude nějaká možnost, tak budu ráda zase tvořit, ale možná hlavně teď s tím plátnem a s těma barvama, protože já jsem blíženec. Mám těch aktivit tolik a miluju nový projekty, takže pro mě je těžký dělat něco sériově, ať už teda ve výrobě, což když jsem kdysi dělala ty šperky, tak já jsem nemohla udělat 10 stejných náramků, protože to bylo pro mě jako nuda. Takže spíš na takový ty unikáty, no, tak uvidíme. Doufám, že ještě nějaká hudba bude, už mě dokonce zvou i na nějaký koncerty, ale bohužel já, protože mám penzion, tak pracuju hlavně o těch víkendech, kdy teda ty koncerty jsou. Zatím jsem odmítla prakticky všechno.
0: Tak ať už vás život zavane na kteroukoliv z cest dalších možných uměleckých nebo jakkoliv profesně zajímavých, přeju vám hodně štěstí a jenom už dobré zážitky.
1: Děkuji moc krát, hezký den.
0: A pár hezkých dnů si můžete užít i vy. Čeká nás pár zajímavých pozvánek.

0: Kultura na severu.
1: Zámek v Děčíně je zajímavý nejen svými interiéry, růžovou zahradou a jižními zahradami. Ředitelka Miroslava Poskočilová vám řekne víc.
2: V srpnu opět zařazujeme noční hrané prohlídky s ochotnickým spolkem z Ústí nad Labem o knížeti a jeho neposlušném sluhovi. Potom na to navazují talk show s panem Satoranským, s panem Tepfrem a s panem Kostkou. Opakovaně se tady už koná kytarový recital pana Štěpána Raka. A nově jsme zařadili například talk show s legendou Peterem Dvorským.
1: Můžeme uvést i dny, kdy se to bude odehrávat, tak začněme u koncertu, u kytarového recitálu Štěpána Raka.
2: Pan Štěpán Rak u nás koncertuje v úterý 4. srpna. Talk show bude ve čtvrtek 13. srpna a setkání s legendou Peterem Dvorským v úterý 25. srpna. A zdaleka to není všechno, protože hned ten čtvrtek poté 27. srpna k nám zavítá divadelní spolek Jirásek z České Lípy s představením Srnky a hned dva dny na to 4 tenoři a koncert v jižních zámeckých zahradách.
1: A ze zámeckých zahrad se přesuneme do Jiřetína pod Jedlovou. Příští sobotu 8. srpna tam budou tradiční tolštejnské slavnosti. Program začíná už v 10 hodin na náměstí Jiřího. Stánky, dílničky a taky Den zdraví s charitou. Ve 13 hodin začne koncert skupin Country Pohoda, Garance a Kontakt. Bude zábava pro děti, budou ukázky řemesel, vystoupí divadlo v pytli a vystoupí i řád černých rytířů. No a tím tolštejnské slavnosti zdaleka nekončí. V 19 hodin se vydá světluškový pochod na hrad Tolštejn a v 21 hodin všechno uzavře divadlo v pytli představením Temný strážce hradu. A pojďme se na skok podívat i do Chomutova. Chomutovská knihovna pořádá knihovnickou pouť. Ve středu 5. srpna se nádvoří jezuitského areálu promění v rejdiště akrobatů, kouzelníků, komediantů a muzikantů. Připravené jsou i workshopy a stánky a taky burza dětských knih. To vše od 10 do 20 hodin.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

V listopadu 1944 byl sice osvobozen Štrasburk, i tak ale nadále zůstal frontovým městem, kam občas dopadají dělostřelecké granáty, které obyvatelům připomínají, že Němci se necítí poraženi. Štrasburg jim dosud leží v žaludku jako těžkostravitelné sousto a to, co jim provedl generál Leclerc se svou tankovou divizí, jim nadlouho zahnalo spánek. Cítili se tady pány situace a Leclerc byl od Štrasburku vzdálen 200 kilometrů. To bylo večer. A k velkému úžasu Fritzků se druhý den ráno přihnali tanky jako tajfun a než mohli Němci odhadnout situaci, padlo město do rukou Francouzům. Právě skutečnost, že město osvobodili Francouzi, vzbuzovala mezi obyvatelstvem velké nadšení. Když vymetli Němce z města, Leclercovi tanky se vzdálily. Bylo ještě třeba vykonat mnoho práce na jiných místech fronty a tak nad osvobozeným městem převzala ochranu pěchota. Uchytila se v pevnůstkách okolo Štrasburku, tvořících dříve součást Mažinotovy linie a držela odražené Němce v šachu. Pěchotní svazy zajišťující obranu města byly složeny hlavně z Alžířanů, Senegalců a pověstných Gumiers, horalů navrbovaných do francouzské armády v Marockých horách. Náš prapor byl začleněn do 159. alpského pěšího pluku. A protože přicházíme z první linie fronty, jsme pro první dny v záloze, abychom se dali trochu dohromady a doplnili potřebnou výstroj. Domovem naší roty se stala školní budova na předměstí města Bischheim, které leží v těsné blízkosti Štrasburku. Byli jsme ubytovaní v soukromí u místních obyvatel. Bydlel jsem u manželů Eschlimanových. Slibovaný odpočinek se však ukázal již druhý den jako planá iluze. Byla vyhlášena pohotovost, takže jsme zůstali ve škole připraveni k akci. V sobotu 20. ledna se situace sklidnila a pohotovost byla odvolána. Jel jsem služebně jeepem do města a měl jsem příležitost vidět škody napáchané válkou. Značný podíl na škodách měli angličtí letci, zejména pokud šlo o komunikace. Nádraží ve Štrasburku je obrazem dokonalé skázy. Přervané koleje trčí k nebi z velkých trichtýřů po bombách. Domy kolem nádraží se zdají nepoškozené, kromě slepých oken bez skel, schlížejících na toto dílo skázy. Ti z Němců, kteří přežili okamžiky hrůzy před vánočních dnů roku 1944, mohou mluvit o štěstí. Těsně před Vánoci byl na železnicích velký ruch. Všechna kolejiště nádraží ve Štrasburku byla zaplněna vlaky Němců, jedoucích na vánoční dovolenou. A právě na vrcholu velkého zmatku přilétly dvě vlny anglických bombardérů a shodily bomby na zablokovaná kolejiště. Ze soboty na neděli 21. ledna spím u Eschlimanů. Sporadická dělostřelba z podvečera s postupem noci zesiluje a na Bischheim dopadá stále více granátů. Okolo půlnoci mi postelí otřásla mohutná detonace. Dům přes ulici dostal plný zásah. Tlak vzduchu a létající zdivo vyrazilo u Eschlimanů okna a lustr ve vedlejším pokoji leží ve střepinách na stole a po zemi. Začíná to vypadat špatně. Ve 2 hodiny v noci přibíhá moje spojka s rozkazem, abych ihned přišel k četě. Dělostřelba nabývá na intenzitě. Vzduch je otřásán těžkými výbuchy a záblesky označují dopady granátů v okolních zahradách. Běžíme uličkou mezi zahradními ploty ke škole. Nemáme to daleko, ale i tak jsme si oddechli, když vcházíme do školy. V plné pohotovosti čekáme na další rozkazy. Minuty ubíhají a neděje se nic. Celou četu jsem stáhl do podzemí prostorné kotelny. Tady jsme v bezpečí. Kromě venkovní kanonády se nic neděje, nikdo po nás nic nechce. Příjemné teplo kotle připomnělo přerušený spánek. Objevil jsem dřevěný rošt, položil jsem ho na zem ke kotli a usnul. Dokonale a tvrdě usnul. Je 6 hodin ráno, venku je ještě černá tma a my nastupujeme do studené mlhy. Po hodinovém pochodu se zastavujeme u nějaké obce nebo vzdálenějšího předměstí a rozmisťujeme se za hluboký násep tvořící přirozený úkryt. Nikdo neví, co bude následovat.
Je slyšet ještě ojedinělé výbuchy nad městem, ale tady je bezpečno. Mlha ležící nad zemí se pozvolna rozptyluje a brzy se rozednilo. Vylekal nás typický zvuk přibližujících se tanků, ale přicházel odněkud za naším postavením. Pokud jsou to Němci, je to moc zlé, protože zbraně proti tankům nemáme. Avšak obavy se záhy mění v nadšení. Jsou to naši. 6 tanků se šine po silnici za našimi zády, v jejich věžích vztyčené postavy velitelů. Zastavují nedaleko našeho postavení. Zahlédl jsem kapitána Fonténa, jak běží k velitelskému tanku. Výsledek krátkého jednání byl ten, že musíme vypudit Němce z města před námi, z Kilstetu. Jedna četa musí doprovodit tanky a zbytek roty bude postupovat pěšky za nimi směrem k vesnici. Takové byly bojové dispozice. K provedení úkolu byla pověřena Papillonova četa, to znamená, že nasedáme na tanky. Připadá mně to jako špatný žert, protože tento způsob boje nám byl cizí a neměli jsme ho ani nacvičený. Popravdě z toho mám strach, ale sebejistota tankistů zaplašuje mé obavy. Nasedáme. Ocelové obludy se pomalu hnuly, obsali oblouk, přejeli zaminovaný mostek přes hluboké koryto potoka a na volných polích za mostem se rozčlenili do řady. Jízda na tanku v terénu není pohodlnou záležitostí. Pohazuje to s námi dopředu a dozadu. V dálce za námi už můžeme zahlédnout ostatní čety, jak postupují v zástupech terénem. Jak se přibližujeme ke Kilstetu, narůstá i vzrušení. Velitelé tanků stojí dosud vzpřímeni ve věžích, jako by se jednalo o obyčejný výlet. Okraj vesnice se přiblížil na 300 metrů. Z kanónu velitelského tanku se ozvala ohlušující rána, nízké stavení na okraji vesnice trochu nadskočilo a zahalilo se do prašné clony. Seskakujeme z tanků a postupujeme za nimi k okraji vesnice. Zatím nikdo neodpovídá. Tanky se sunou pomalu k prvním domkům, držíme se opatrně za jejich zády. V okamžiku, kdy dojel první tank k zasaženému domku, rozštěkal se na věži kostela kulomet. První tank zastavil. Jeho kanón se pomalu zvedá směrem na věž a střílí. Z věže se vznesl mrak bílého prachu a kulomet stichl. V zápětí zvrat stavení stojícího vedle kostelíka někdo mává kusem bílého hadru. Nedali nám ani příležitost si vystřelit. Detašovaná jednotka o síle zhruba 2 čet neměla žádné jiné východisko a rozumně se vzdala. Po Leclerově akci ve Štrasburku bylo takových lokalit několik a postupně byly likvidovány. V druhé polovině ledna 1945 byl celý prostor na levém břehu Rýna vyčištěn od zbytků Němců. V té době vrcholila nečekaná ofenzíva Němců v Ardenách, která byla posledním zoufalým pokusem o zvrat situace v jejich prospěch. To také zdrželo útok na západní val. Jsme zablokováni na Rýně a podstupujeme napjaté čekání. Němci na druhé straně Rýna jsou celkem spokojeni s tímto stavem. Mají totiž jiné starosti. Na východní frontě se Rusové blíží k Berlínu.

Z knihy Ústečana Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák. Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. Ústí nad Labem obnoví za bezmála 200 milionů korun základní školu Mírová. Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní, varuje před nimi premiér Péter Maďar. Země bude muset odstavit i jedinou jadernou elektrárnu. V noci většinou polojasno, teploty klesnou na 18 nebo i 12 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení citlivá data, ani laboratorní údaje nebo provoz ústavu. Web provozuje externí firma. Útok analyzují odborníci, říká mluvčí Čechová.
2: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
0: Ústí nad Labem začne v polovině srpna s rozsáhlou obnovou základní školy Mírová. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO vyjdou práce na téměř 200 milionů korun a téměř polovinu nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí. Rekonstrukce má skončit nejpozději v červnu roku 2028. Po dobu rekonstrukce školy se bude vyučovat v bývalém gymnáziu v ulici Stavbařů. Prvňáci tam nastoupí 1. září. Žáci druhých až devátých tříd kvůli stěhování o 14 dní později. Českolipská radnice prodloužila rámcovou smlouvu na tzv. Sociální pohřby. Ročně v České Lípě zemřou zhruba 30 lidí, jejichž uložení do hrobu je hrazené z městského rozpočtu. Obcím to ukládá zákon z roku 2017. Více řekla starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO.
3: Ty pohřby se musí vypravit do 96 hodin od oznámení jejich úmrtí. A pokud vlastně do té doby se vlastně nenajde někdo, kdo by vypravil pohřeb, tak to je úkolem města.
0: Maďarsko dělí jenom centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení podle premiéra Pétera Maďara na měřící stanici, klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna Paks vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 jaderné reaktory. Vládní krizový štáb dnes také rozhoduje, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky. Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků, například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno, teploty klesnou i ke 12 stupňům, nejchladněji bude v údolích. Zítra, tedy v pondělí, převážně jasno až polojasno, zejména přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty mezi 30 až 35 stupni, na horách do 30 stupňů. V platnosti je stále mírná výstraha před rizikem požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na silnici 1/13 v Málkově na Chomutovsku stále komplikuje řešení nehody dvou osobních aut a nákladního auta s únikem oleje, projíždí se kyvadlově. V Horní Vsi nad Litvínovem se srazilo osobní auto a motorkář. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
4: Příjemnou neděli vám z klubu Country and Western od mikrofonu. Opět po týdnu přijela Láďa Svoboda. Dnes volně navážeme na to, co jste slyšeli minulý týden, tedy na zpěváky nebo interprety, kteří se dostali do Country Hall of Fame. Minule jsem vám nabídl 14 písní, dnes to bude podobný počet a změna bude jenom v tom, že ti zpěváci a zpěvačky, kteří vám dnes budou zpívat, budou o něco starší. Tak doufám, že vás to i dnes bude bavit. Příjemný poslech.
1: Klub Country and Western s Láďou Svobodou.
4: tom prvním díle, kde jsme v klubu Country and Western pouštěli písně od zpěváků, kteří vstoupili do té slavné Country Hall of Fame, tak zaznělo spoustu známých zpěváků, kteří ještě fungují, kteří ještě zpívají. Samozřejmě také tam byla jména, která už mezi námi nejsou. Teď to bude trošku jiné, protože jsem musel sáhnout hlouběji do minulosti, takže to bude taková podsta spoustě countryových interpretů, kteří už tu mezi námi a musím dodat, už dávno nejsou, ale o to známější a úspěšnější ty jejich písně, které budu dnes pouštět, rozhodně jsou. No, krom toho, že ta už zmiňovaná Hall of Fame countryová je pochopitelně pro country umělce, tak se tam také objevují umělci trošku multižánroví a jedním z těch nejslavnějších dnes začneme. Je to zpěvák, který zemřel v roce 1977 ve věku 47 let a někteří z vás už možná tuší, že dnes začneme Elvisem Presleym. Jeho písnička Burning Love nám otevře tenhle ten vzpomínkový klub Country and Western. Elvis Presley.

Tak to byl Elvis Presley, který byl uveden do countryové síně slávy v roce 1998, pokud mě zrak neklame, to znamená 11 let po své smrti. Teď nás čeká zpěvák, který ale stále mezi námi je a dokonce zřídka, kdy tedy ale funguje. Čeká nás písnička Living on the Jet Plane, kterou znáte hlavně v podání žen, ale teď vám ji zaspívá opravdu netradiční interpret téhle písně. Bude to Bobby Bear v klubu Country and Western.

Tak to byl Bobby Bear, který do síně, countryové síně slávy vstoupil v roce 2013, tedy poměrně nedávno, a čeká nás další vzpomínka, tentokrát to bude žena, budeme vzpomínat na Tammy Wynette, která se proslavila mimo jiné tedy písničkou Stand By Your Man, tedy Stůj při svém muži, také byla z té doby, kdy to bylo v Americe hodně moderní. Tahle ta zpěvačka odešla v roce 1998 v věku 55 let, no a do té síně slávy se dostala právě v tom roce. Takže Tammy Wynette v klubu Country and Western.

Posloucháte Klub Country and Western, takový druhý díl, kde si pouštíme interprety, kteří vstoupili do countryové síně slávy. Dnes jsou to samá slavná jména a jestli jsem mluvil o tom, že Elvis Presley je opravdu obrovskou hvězdou, která je ozdobou téhleté síně slávy, tak je tu ještě jedna, která bezesporu možná je i výraznější, a je to Johnny Cash. Ten nás opustil v roce 2003 v 71 letech, nicméně v té síni slávy už je od roku 1980. Já vám pustím opět takovou trošičku netradiční píseň od něj. Tahle písnička se také dočkala spousty českých verzí. Riders on the Sky, Johnny Cash v klubu Country and Western.

To byl Johnny Cash a teď tady máme před sebou v klubu Country and Western ve výčtu těch interpretů, kteří vstoupili do síně slávy countryové zajímavé osudy. Tím prvním je zpěvačka Patsy Cline. Její osud se uzavřel v jejich 30 letech, bylo to 5. března v roce 63, kdy zahynula při havárii soukromého letounu a uvidíte, že to není poprvé a ani naposled, kdy se tohle to stalo. Patsy Cline nám v klubu Country and Western připomene svůj obrovský hit, písničku Crazy.

Tak to byla Patsy Cline, mluvil jsem o tom, že zahynula při havárii letounu. Mám tu ještě jednoho zpěváka, který na tom tedy byl podobně ještě předtím, ale nás čeká jedna ze dvou kapel, které tu dnes máme v klubu Country and Western, kterou najdete v countryové síni slávy, a tou kapelou jsou The Everly Brothers, Crying in the Rain.

Posloucháte Klub Country and Western, který vám dnes pouští písničky interpretů, kteří vstoupili do síně slávy, tedy do té countryové pochopitelně. A teď nás čeká další zpěvák velmi slavný, který, nebo jehož život byl ukončen právě havárií letadla, stejně jako Patsy Cline. Je to Jim Reeves, jeho to postihlo ve 40 letech, bylo to v roce 1964 a opět to bylo soukromé letadlo. Takže Jim Reeves nám zaspívá písničku, kterou známe v české verzi a jmenuje se The Blizzard.

0: Late that night the storm was gone, and they found him there at dawn. He'd have made it, but he just couldn't leave old Dan. Yes, they found him there on the plains, his hands froze to the reins. He was just 100 yards from Mary Ann. He was just 100 yards from Mary Ann.
1: Tak to byl Jim Reeves. Mluvil jsem tady o těch haváriích letadel, tak teď tady máme opravdu zpěváka. Za prvé obrovskou hvězdu toho tradičního amerického country a za druhé zpěvák, který odešel v nejmladším věku, alespoň mezi těmi, které tu dnes v klubu Country and Western pouštíme a budeme pouštět. Ten zpěvák se jmenuje Hank Williams, čeká vás písnička, kterou znáte, Jambalaya, ale Hank Williams byl velmi rozporuplná osobnost a odešel v roce 53, bylo to 1. ledna, to znamená po Silvestru, a zkrátka, co to budeme prodlužovat, nějakým způsobem se upil k smrti. Bylo mu 29 let, to už jsem říkal, a našli ho v jednom z 5 Cadillaců, které vlastnil právě toho 1. ledna 53, takže Jambalaya a Hank Williams.

byl Hank Williams z klubu Country and Western a teď nás čekají čtyři interpreti, kteří tu s námi stále jsou a někteří ještě jsou aktivní. Netolik tedy Randy Travis, který nám zaspívá právě teď, protože ten ukončil svoji aktivní kariéru v roce 2013 a já vám pustím písničku I

My si v dnešním klubu Country and Western pouštíme písničky zpěváků, kteří se dostali do prestižní countryové síně slávy. Mezi muži tu máme i pár žen a jednou z nich je Brenda Lee a já vám nabízím písničku Losing You. Jenom připomínám, že tahle ta zpěvačka se do síně slávy dostala už v roce 1997.

To byla Brenda Lee v klubu Country and Western, teď jedno takové méně známé jméno, tedy alespoň v kontextu s těmi, které jste slyšeli před chviličkou nebo během dnešního vydání klubu Country and Western. Bude vám zpívat zpěvák, který se do síně slávy countryové dostal v roce 2014 a písnička se jmenuje Time Keeps Slipping Away. Jak se jmenuje? Ronnie Milsap, tady je.

Tak to byl Ronnie Milsap v klubu Country and Western. Čeká nás ještě jedna kapela. Přeci jenom těch kapel v té síni slávy tolik není, ale jedna z těch slavných tam je a jmenuje se Oak Ridge Boys. It's Still Be Waiting, tak se jmenuje ta píseň, a tahle kapela je z toho dnešního výčtu v podstatě nejčerstvějším přírůstkem v síni slávy, protože se do ní dostala v roce 2015. Oak Ridge Boys.

Zakončíme, myslím si, symbolicky, protože nám bude na závěr zpívat Kenny Rogers, který nás opustil v 81 letech, a protože Kenny Rogers patří mezi nejoblíbenější countryové zpěváky americké v Čechách, tak jsem si ho nechal nakonec. Do síně slávy byl uveden v roce 2013 a já jsem sice chtěl končit dnešní Klub Country and Western pozitivně, ale pak jsem si řekl, že písnička Lady je to nejlepší, co bychom si mohli na závěr dnešního vydání Klubu Country and Western od Kennyho Rogersa pustit. Pokud zbyde čas, tak přidám ještě nějakou veselější. Každopádně teď vás čeká Lady a já se rozloučím. Uslyšíme se opět každý týden v neděli na Českém rozhlasu Sever v tomto čase v Klubu Country and Western. Loučí se Láďa Svoboda. Lady.

0: we'll still be old friends.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V areálu Ústecké univerzity začíná pravidelný cyklus přednášek s názvem Piknik Nobel. Od zítřka se pro dopravu otevírá most na silnici mezi Mimoní a Zákupy. Evropa si dnes připomíná den romského holokaustu. V noci většinou polojasno, teploty klesnou k 18 nebo i 12 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemný nedělní večer. V amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v příštím týdnu začne cyklus přednášek s názvem Piknik Nobel, informovala o tom mluvčí univerzity Jana Kasaničová. Série pravidelných přednášek letos návštěvníkům představí například historii Nobelových cen.
3: Mezi tématy 8 pravidelných přednášek budou i moderní technologie, investování, zvládání stresu, obnova přírody, středověké rukopisy nebo průmyslové dědictví a globální angličtina. Přednášky se budou konat každou středu od 6 hodin až do 23. září. Z Ústí nad Labem Lucie Jízlová, Český rozhlas.
1: Most na krajské silnici v Zákupech na Českolipsku bude od zítřka průjezdní. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Část autobusových spojů nahradily posílené vlakové linky a situace se teď částečně obrátí. Od pondělí začíná série výluk spojených s údržbou železniční trati mezi Českou Lípou a Libercem. Jak uvedla krajská dopravní společnost IDOL, první část výluky je naplánovaná mezi Mimoní a Jabloným v Podještědí. Od 23. srpna se výluka na necelý týden rozšíří do České Lípy a vlaky nahradí autobusová doprava. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na restauraci za teroristický čin, informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci Balci Rossi v centru Moskvy zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Dalších 21 lidí je zraněných. Ruské úřady pokračují ve vyšetřování, podrobnosti ale ještě nezveřejnili. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes, 2. srpna, připomíná den romského holokaustu. Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence přibližně 23 tisíc lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Evropský parlament uznal den romského holokaustu v roce 2015.
2: Počasí.
1: V noci většinou polojasno, teploty klesnou na 18 nebo i 12 stupňů, nejchladněji bude v údolích. Zítra jasno nebo polojasno s teplotami od 30 do 35 stupni, bude se tvořit kupovitá oblačnost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda motorky omezuje provoz na kruhové křižovatce silnice 608 k exitu 29 dálnice D8 a na průtahu Málkovem po silnici číslo 13 stále trvá vyšetřování nehody dvou osobních aut a nákladního auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, rado, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje, protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakují v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je

0: Generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
1: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
0: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
1: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
2: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu koučky prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já, jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučata má v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když budeš babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Je něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že jo? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Jana, to co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou dvě.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
2: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Křížkovicích v severních Čechách.
1: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
2: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program k Dni židovských památek, který začíná tuším už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
1: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
2: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
1: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
2: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
1: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
2: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
1: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
2: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví. Ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravena, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
1: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
2: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka v jidiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matci, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí ze začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Vinčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak to jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa. Takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781. A nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, oba máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovské soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neschromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilí, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kipa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Hadiači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Hadiač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste. Uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí. Ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej přivezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mág Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Velčí Pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později v

0: pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
1: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
0: Ano, ano. Já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let. To bylo v zimě. A obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
1: V Itálii se netopí?
0: Ne z uhlí. ale už... Už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
1: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
0: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
1: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
0: Perlou, protože to je barokní perla.
1: Kdy jste spal poprvé na zámku?
0: Já na zámku jsem nikdy nespal.
1: Ne?
0: Ne, maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
1: Je to nepohodlné?
0: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
1: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
0: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám 2 jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský,

0: Patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každej skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako odpérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že v něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, sem najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuany, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 56 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenaruš, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rojem, abych toho řekl víc, víš?
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotle, z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na...
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm. To je zelí. Zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte jo, plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout. a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 70. 7.
2: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Lajana hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo.
5: Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
1: A proč se to může tak říká?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no.
1: Segedin,
2: děkuju, no, jsem sklerotická. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
1: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob. ledvinek. A jsem si říkala, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím, o co tíž.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
3: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
2: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
4: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem, pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
5: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
2: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
6: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat. Ta, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi. Sport.
2: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
8: Velmi málo, ale občas ano.
7: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
8: Asi.
7: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
8: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
7: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
8: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
7: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
8: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale lítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: Co?
5: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: Co si mohla myslet?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No. Ono je to tam na hranici.
5: No.
7: Tam
5: to je.
4: Teď ještě otázka, která se tam používám jinak.
7: Prosím?
5: Buď frank nebo obojí.
7: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
5: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. Co?
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
5: Ale...
7: Zkusíme to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
7: My jsme se asi...
5: No ano, ano, tak.
7: Jak
5: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
5: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
5: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
6: To by já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, no, říkáte to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
7: Tak, nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby nepokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá ve vodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola,

0: dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky Suprafonu, Suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
1: Sergel et alim o šas inen sebuf itkin tsot, ju slit otor ps ituch adžib i džakšan i návstok tsot.
2: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
1: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
3: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
0: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově?
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program.

0: a díval jsem se na paní Vávrovou, protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučené jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo, tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít
2: do literatury. Jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne?
6: Já tam mám různé hezké pozice, i třeba na potenci.
2: No pouze, pánové, ano, zbyste jako
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duše,
7: tak,
6: a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk pošívá se na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se tam nosí prsty.
9: Pro mě teda
8: kromě hudebníků.
2: Pozor, jo, ale to je zavádějící. Myslíme jako, pozor, jo.
7: To... A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To klaviristé, teď to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bomboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůbek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude Saskia. Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saské Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží, zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, i já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne, to určitě ne. Hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka, a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení. Pořád jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně, a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký, no, když jsme trochu povyrostli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla, no a když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je, a tak se rozbujela naše fantazie. To bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet. No ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu, ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho? Počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak... 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní Hana.
1: Si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuji i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku zdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku. Ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko, protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. My jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidko.
1: A on už to ten druhý týden v pondělí ráno se zbudil a nevydržel a utek, že musí jít do práce. On se staral o čistotu města. On byl zaměstnán z magistrátu.
0: Rozumím, ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je jich líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned přes dvůr jsme měli kravin, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají.
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Nejradši jsme si natrhali pampelišky. A hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, jsem vůbec co to dá říct. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se a takové. Říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznají. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, mám i fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: No ještě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a i do 3 do rána. Dneska se které ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně.
0: Já myslím, že tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte prosím dál.
1: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte ty pohádky, jo, které samý den, se to jmenuje, no ten lítající, asi nějaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Celka Mája, že motel Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte, robot, já myslím, že když třeba... že když třeba vám bylo 10, 15 roků, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: A takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zbláznil a svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40 stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všecko je na ruby,
0: kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. Až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Podoubývá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
0: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Přeju všem, přeju dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme
1: dobré,
0: vždycky.
1: To není.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k noční lince a především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem ji hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno.
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirko první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji vám za to.
1: To právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje, i když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale

0: jinak pořád jako naschovávanou, to se drží naštěstí.
1: Radko, děkuji a přeju vám krásné léto.
0: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
1: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky, pokud se týkají noční linky a tématu těchto dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal: My jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů a nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Juranovák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizoru různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněno, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, když jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, ty 10-centimetrový, maximálně 15-centimetrový, kdo už je hezký obleček. Měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takový ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala, nebo který tatínek byl ředitel, nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli. Ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejvíc přelezeme. A zase třeba o Velikonocí jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonoci chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhů, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Danu, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, Eli jsme Měli jsme mnoho fantazie a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodin. Sochy a moče iž byhadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. Ať to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bledky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čajky, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři tak, jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala lítka jako i nám,
0: tak velice to si zase rád začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, na schovávanou ceně, na schovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnul a no ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Hmm. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, vary, Mariánk, a teď si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to už si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s kulkama, samozřejmě nahoněnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: Tak a to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. Zimně jsme tam bruslili a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby to já na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala a užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, naschovávanou, nahoněnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště, tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil. Například Františkovo psaní ze Židlochovic. Ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum. 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No, možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roku, tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55. Já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, klesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou vám řeknu příběh. Maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte, v lese světlušky, tak my za ním jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství. A mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu, pohybové aktivity, chápu, míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: To bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a studolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových všelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuji vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky, všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky, hlavně zdravíčko.
0: Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzo vstávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku. Ale doma to byly karty, halma, člověče nezlob se, mikádo, město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje mláti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní takhle ty hry, jo, karty, všechno, ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta. Oni měli taky hry, oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba leky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici, no i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, oblali plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různý věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě ji předtím zabili, samozřejmě. Jo.
0: Tak to je,
1: ale
0: to,
1: ale
0: je třeba, to toužení hra, to je příprava na život, že jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás po strání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježiš, no, tak smíte s náma, tak si dejte. A tak oni sedlo, tak mu dali za pár raků, že to byla strašná dobrota, no krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky měl přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masičko, a takže jo, to jsme oni tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo, za to tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou. To byl taky takový malý příběh krátký. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta byl nejmladší ze tří bratrů a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů do lesa tříle do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a že věci tam těmi kloci, oni tam tříle do stromu. Pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral, zmrzkal je. A on dělal tenkrát tady říkal, kde přímo, ale ve fabrice. On to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku. Kovovou malou kostku, jo. On to s bucharem nažavil a bucharem to skval do kostky. Tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový můj otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů, oni to, když to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřihlo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně a říkali, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci nenašli, jo. A oni to postupně kluci složili. A pak se Srnec, naproti, on na to sedl, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plyn a on projel u vrata o stole s tím, jo. Ale to byl motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod u motoru. Nějaký ten Triumf nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na traktorek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to mu bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl asi 15, jo. To byli malí kluci, jo, a to stejno z toho pistolí,
0: no. No, to už je trošku horší zábava.
1: Ale dívejte, ve městech se děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, anebo v obecné škole.
1: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo, jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejvíce hodí německá helma?
0: No, na...
1: No, dáte na ní takhle ze strany, asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte senkrovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano, ano.
1: A to se to hodí nejlíp. Ano. Německá helma. Tak se na mě nezlobí, že jsem...
0: Ne, vůbec, absolutně ne.
1: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky. Dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František. Já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože to já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte si nás skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Mimo ta hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametalo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byly akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne?
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod

0: špatnej. Tak.
1: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
0: Ano, ano, to jste citoval, no. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě, jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte, takový docela blbý, ale...
1: Vy to máte v živé paměti, dalo... Marie, to je krásný.
0: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí, jsme hráli, ještě, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný a pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma, jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
1: Jak se hraje na pikolu?
0: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
1: No to je schovávaná. Ostatní...
0: No dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
1: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
0: A víte, že to děti neznali? Tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, ty děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí. Jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
1: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mívali my. A teď už nemají nic, mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
0: Nebudem se o tom bavit, to, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí, je mi líto každýho umřitýho člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, a že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochou asi, ale a tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona řekla, mě zabili si na, jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě, když si představíte tu maminku, že jo?
1: Přesně. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali, noční linka končí za 25 minut, ještě další dostanou šanci. Ale vám,
0: proto
1: samozřejmě
0: vám
1: patří dík.
0: Nashledanou.
1: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovic a píše... Jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo a pak byly speciály. Jsem ročník 68 a bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu, to je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba ACDC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, Vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, s tedy mám tě na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše, přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hrali jsme si takové ty klasické hry, co to zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, jim jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí... Ano, to jsem...
1: No vidíte to?
0: No si pamatuju, jsem viděl.
1: No a vlásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala vlásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrávat k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka čokoládě, no. To
0: bylo jabka v županu.
1: No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který ochutnal někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Dělali a tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí, píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuji vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých rodných na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako vždycky, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně, jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu na to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Protože i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák? No a to prostě, to se muselo udělat. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší zářehul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhů, takže nebyl problém prostě, když se vyrazilo na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, vzít si ho a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytahl.
0: No tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jak si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový, no. A tohle už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cestali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval.
1: No. To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. A my jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: bylo no, mnohdy to, si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale
1: no, tak
0: pády ze stromů můžou být velice nebezpečné třeba, jo, ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak se dával na zvůz. Hmm. A já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no a to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Bezbytová byl kopeček, tak jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, my jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle. A ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju mockrát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ty naučáky, kteří poslouchají, protože jsme, i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím do Naloučan, do mý rodný jediný.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce, voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: A vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No, no.
0: Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekli. Já můžu potvrdit, že to je pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jdou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, Hergor, jim je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť inflagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu inflagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte, že
0: to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano. Aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no protože ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: Ale z vás mluví moudrost, jak
0: starý si
3: určitý.
0: Starý, já už se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní trapný teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
3: Prosím. A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu mít vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrný té a té myšlence, já jsem věrný té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ano, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, ano, ano. Naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no, jistě u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že? Za věrnost, bo kdyby nemusel být věrný, pač nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil.
3: Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Taky jako zimu, ano.
0: Tak bych měl ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď prosím, ano. Soustředíte se tak, jak ano. Já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to už je velice špatný, ale to je skutečně
3: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma, a je-li to doma, je doma sama.
2: Ano.
3: Jo, že bychom si šli za
0: to. Je-li sama, s kým je?
2: A dozvíme
0: a jestli, se to. Jestliže s někým je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomujete se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že no, jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To a naplně vás to
0: o některých nepokoje. Se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co jste,
2: že...
0: Já jsem nepostřehl.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenka například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vídeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vídeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano. Když to my si to velice ano. Levně představíme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Tak? Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicos, ale lidé, kteří mě píšou,

0: jsou někdy taky rozrušení, takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno: pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
1: No. O bodu, jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal: vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká: na který nástroj hrajete? A pacient říká: já jsem, prosím, bubeník.
0: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká: no snad se oblékáš kvůli mně. On říká: kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
2: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného: pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Na shledanou.
3: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no, jeden lékařský vtip.
4: No, samozřejmě.
3: No tak, no, takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu, a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
0: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. To byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku. A on jí řekl: Heleno, přivíš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
5: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlib. Rozumíte, jsou záhliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti, radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radí, to nevadí. Ale nechtějí je a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil a přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské nároživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mne tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe. Co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách. Co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a jsem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby ji zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napěla, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.